Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Lidí přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Express na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: přidám a řekni, kdy máš dost. Řekni, přijdu sám, anebo s mýma bros. Chci tak 100 000, že dáme spolu pousta. Život se točí jako rollercoaster.
1: Čekuj, Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio. All day

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Memeno Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago. Where did you come?

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.

0: strašná škoda, že vy, posluchači Fresh Rádia a vlastně jakéhokoliv jiného rádia, nemůžete vidět, co se děje, jo, protože je to interní, ale já to řeknu, máme lehkou úpravu v našem softwaru, který je tady přede mnou. A teda jako, kdybyste chtěli, tak vám teďko můžu říct přesně, jak se tato písnička jmenuje.
1: Už na to vidíš, jo?
0: A já na to teda jako vidím celou dobu, jo? Ale teď na to uvidí i člověk s šedým, zeleným, jakýmkoliv zákalem.
1: A... Ty člověče to přeháníš, jako na tohle jako na šedý zákal si myslím, že to nebude.
0: No počkej, Moni, tak to aha, už to vidím. Tak ty to na té televizi vidíš úplně jinak. Pozor na to. Ty to vidíš jako docela v pohodě, jo? Na té televizi.
1: Ty máš ještě upgrade svůj vlastní na monitoru.
0: Ale já mám na tom, já vidím na monitoru jenom Chris Cross Amsterdam.
1: A pak nic.
0: A už jako skoro nic vlastně.
1: Tak ještě, že mě tady máš, takže jakmile skončí Chris Cross Amsterdam, tak my si spolu dáme zprávy tak, jak jste zvyklí.
0: Je to tak.
1: Včera bylo v Ostravě, nejenom v Ostravě, halo, zatmění slunce.
0: Celý
1: takže
0: svět.
1: Kdo měl chuť, čas, já jsem to teda zazděla, ale spousta lidí věděla, kam se má jít dívat.
0: Já jsem u toho večeřel. Bylo to krásné, dáme si to určitě. Dobré ráno, jedna minutka po šesté a ranní Bon Appetit právě začíná.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: No a začneme počasím. To dneska bude jasné, možná polojasné, ale jinak bez deště 100%. Maximální teploty 25 až 28 stupňů Celsia. S tím počítejte v noci kolem 13 stupňů. A pokud se chystáte nahory, tak právě třeba v Beskydech dneska v maximech 25 stupňů Celsia. Prosím vás, důležitá informace, která určitě by měla zaznít, tak je jedna. A to je ta, ptali jste se, v kolik hodin zapadá slunce, protože už všichni cítíme a vidíme, že západ je dřív a východ je později, tak tedy východ v 5.35 a západ je dnes ve 20.08.
1: Okay.
0: Tak jo, tak to je z počasí vše a teď prosím zprávy.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Tak jo, jdeme na to. Požár mezinárodního vlaku zastavil včerejší provoz na hlavním koridoru mezi Ostravou a Studénkou. Důvodem byl kouř, který se linul od brzdového kotouče na jedné z náprav. Do akce byli povoláni hasiči. Zatmění slunce v Ostravě přilákalo davy. Návštěvníci planetária mohli částečné zatmění slunce sledovat na 14 dalekohledech ve venkovních prostorách planetária. Plno bylo i na lávce u bazalu s výhledem na Ostravu. Na dálnici D1 proběhla rozsáhlá policejní akce za účasti dronů, která v úseku od Fulneku po Ostravu odhalila celou řadu prohřešků řidičů kamionů. Nelegální předjíždění, jízda v nesprávných pruzích a telefonování například. Rozdávaly se nemalé pokuty. Trojí zastoupení bude mít ve druhém kole fotbalového molka po ostravský okres. K prvoligovému Baníku se přidali i fotbalisté Vítkovic a Polanky. Tolik zprávy a teď doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po šesté, pěkné ráno, přejeme všem frešákům na silnice a cesty u nás tady v metropoli v Ostravě. Pozor si dávejte na dálnici D1 na 368,5 kilometru se srazily dvě osobní auta. Je to vlastně tedy, abych to upřesnil, na hranici Antošovic, jo? Tak jenom, abyste s tím počítali, je to v tom průjezdném pruhu pravé strany, tak s tím počítejte, že se tam asi dost pravděpodobně zdržíte. Jinak zatím po ránu jezdíte dobře, jezdíte opatrně, tak za to vám děkujeme a jezděte takhle i nadále, protože ono dojedete do cíle a tečka. Jo, takže tak, to bylo moje moudro a vaše moudra o tom, jak to na silnicích vypadá, můžete psát nebo volat na telefonní číslo 77337 136.
2: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny. a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
8: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Jo, mohlo se nám splnit přání, ale mě ani Perníkovi nic, jo. Takže žádným novým autem tady Perník nepřijel. Já jsem ne. Přijela na koni třeba.
1: No, na hřebci bílém, jo?
0: Na hřebci bílém, nebo s hřebcem.
1: S hřebcem. Hele, takhle, já nevím teda vlastně, co je pointa teď, ale já bych chtěl říct...
0: To zatmění, spousta lidí se včera přála, když viděla zatmění slunce.
1: Mě bylo vlastně trošku jako blbé, až mi bylo smutno, že my jsme včerejší relaci ranního Bon Appetitu ani jednou o tom nemluvili. A má to prostý důvod. Nechci mluvit za Monču, mluvím za sebe. Já jsem to nevěděl. Já jsem se to dozvěděl zhruba až někdy kolem oběda, že mi bylo řečeno, ty a dneska bude zatmění slunce. Takové to největší. A další uvidíme za 46 let. Říkám, no to já už tady dost pravděpodobně vůbec nebudu.
0: A já jsem to zjistila, já jsem ještě lepší než ty v tomhle. Zjistila jsem to ve večerních zprávách, kdy reportérka z Prahy, rozumíš, měla za sebou kolos lidí a říkala, že nejvíce to bude znatelné ve 8:45 večer,
1: aha,
0: což bylo tak asi 5 minut do té doby. Tak já jsem začala mi panikařit, říkám si, o co přijdu? Všichni říkali, že mají připravené přání.
1: Jo.
0: A jak jsem byla z toho zblblá, tak jsem normálně nebyla schopná vyhodnotit ten moment, kde máme západ a slunce v bytě, které okno vede kam, tak já jsem lítala po všech oknech. A stejně jsem nic neviděla.
1: To nevadí, Moni, dívej, za 44 let je tady další. To znamená, že koukneš na další.
0: No jasně, to já tady pravděpodobně ještě budu, ale překvapilo mě.
1: To je dobré, že já jsem řekl, že já už tady pravděpodobně nebudu.
0: Ne, já tady ještě budu. Já mi bych říkal, já jsem byla nedávno u jednoho pána a ten jako otevřel tuhle otázku.
1: Aha.
0: A říká mi, no, Bony, vy když půjdete tou správnou cestou životní... Pozor, tak vy tady budete do 92 let?
1: No nepovidej.
0: A já, no, fuj, co tu budu takového dělat?
1: No ale asi.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Ale je pravda, teda jako to ti musím říct, že správnou ostravskou cestou jdeš. A víš proč? Protože každé ráno si po boku mě.
0: No jako možná tady fakt ještě budu, tak se musím připravit, no. Nicméně teďka si pustil naprosto skvělou věc, to chválí Marek, Aleš, Turde. A tohle je za nás, za Fresh Radio, největší topka letošního léta. Jako tohle jede na Ibize, se z toho všichni mohli zbláznit.
1: Tak, já k tomu nemám co víc, tak volíme doprava, buďte s námi. Dobré ráno, Fresh Radio.

0: Proč teda, když se zatmívalo včera slunce, proč spousta lidí řešila přání? Já jsem myslela, že když padá hvězda, OK, jasně. Ale u toho zatmění to nechápu.
1: Pak byly Perseidy nějaké, jsem slyšel, tak možná to má něco s tím,
0: spojili,
1: jako, no, je to možné. Okay. Na druhou stranu, pokud si někdo nechal něco přát během zatmění slunce, tak moje teorie v hlavě funguje trošku jinak, jo. Ale je to moje teorie. Chcete ji slyšet, nebo?
0: No jasně, čekáme.
1: Tak moje teorie je taková, že když se zatmí slunce, tak jakoby zatmíš hvězdu, protože slunce je hvězda, že jo? A logicky, když padá hvězda, je to jakoby nějaký jako čin, co ta hvězda dělá, jde vidět. A když zatmíš nebo jako nějakým způsobem zacloníš slunce, takže hvězdu, tak to má podle mě jako opačný efekt. Ty jako zrušíš tu hvězdu. Takže já si myslím, že ti, co si včera jako něco přáli během toho zatmění, tak úplně neudělali dobře, protože by to teoreticky mohlo mít opačný efekt.
0: Jasně, takže vlastně fajn, že ty jsi na to vykašlal.
1: Je fajn, že jsem to ani neviděl.
0: Tak. Jsi nějak neohrozil.
1: Tak. Jo. Jo, tak a taky jo. Je pak spousta, pozor, a je spousta lidí, co si poškodili zrak včera, protože ono, to jako to koukat do slunce je nesmysl trošku, že jo, jako. A i když bylo zatměné, tak prostě je to pořád nesmysl, takže mám spoustu informací o tom, že opravdu lidi byli svým způsobem i zranění, jo? A není to jako sranda, tak prosím vás, ještě, že to další zatmění slunce bude až za několik let, protože jako řešit tohle na týdenní bázi, tak to teda jako nevím. Tak, to je za mě vše.
0: Ok, tak jo, tak můžeme asi, tím, že jsme to zazděli oba, tak
1: no, my
0: můžeme
1: jsme v klidu,
0: jako poskočit.
1: No.
0: My včera jsme měli celkově nějaký zvláštní den, jo? Zapomněli jsme na Evku Farnou, to jsme ani nepopřáli, jako rozumíš, my dva nezvořáci.
1: Tak, počkej, tak,
0: Evka
1: tak...
0: měla třeba 30 včera. To se taky na ní úplně vykašlali.
1: No a jak slavila, nebo co dělala?
0: To by bylo dobré zjistit. Já se ji nabourám do Instagramu.
1: Počkej, ty máš její heslo na Instagram?
0: Přesně tak. Přesně tak jsem to myslela, no.
1: To tak...
0: Ne. Podívám se jako klasický civilista, jo? Stejně jako ty.
1: Ano, jako já, ano, jasně. Dobře, a já tady na její oslavu narozenin mám písničku. Kolik že má?
0: 941 tisíc sledujících.
1: Jo, tak já myslel, že dní, řekla... Roky.
0: Roky, tak 33.
1: Kristová léta.
0: No a vypadá to, že byla včera v Polsku asi, zřejmě.
1: No, mají levněji jako, teď trošku, no.
0: Nejsem si jistá.
1: Chtěla ušetřit, jako já to chápu, no. Tak asi mají tam levněji, chápeš, tak...
0: Ale vypadá dobře, jestli, no, vypadá to, že je to aktuální video ze včerejška, fakt je to vlastně
1: šikovná. Tak pojďme.
0: A

0: Hlavně to zdraví.
1: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
2: Uvaga, uvaga, teraz přeprašám a pušťám do vašich uší Evu Farnu.
3: V polštině?
2: V češtině.
3: V češtině.
2: V češtině.
3: A není to trošku škoda?
2: Dobře jutro. Není.
3: V prvačtině.

0: Oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day,

0: Monika Rudová a Honza Fernický. Zdravíme.
1: Možná máte otázku, co tak dva moderátoři dělají brzo ráno v práci? Jak se připravují ustavičně na vstupy, tak my posledních pár minut tady sjíždíme webkamery, protože Honza má letět v pondělí do Itálie, má přistávat na Sicílii, měl by přistávat na Sicílii.
0: Ovšem,
1: má trošku strach, protože Etna se rozhodla o sobě dávat vědět poslední dobou.
0: My jsme to včera řešili s Jirkou Javorským, protože on letí ten stejný den jenom trošku jiným letadlem na to samé místo a přišel do rádia včera a byl takový jako nesvůj a říká mi, ty tak co, sleduješ to? A já říkám, a co? Jiří, já nevím, co bych měl sledovat. No, tak to Katány, to je hrůza, ne? Jako. A říkám, počkej, a jako co je hrůza, nebo co se jako děje? A nevím, tak to letiště stojí už třetí den, prostě nic tam nelítá, jako to, to je v prdeli prostě, jako co budeme dělat? Říkám, tak počkej, klid, je středa, víš co, v pohodě, jako my letíme v pondělí. Takže jako jsme z toho s Jirkou takový jako lehce nesví, jo? Lehce nás tato informace jako znervozňuje, zneklidňuje, poněvadž opravdu náš odlet se blíží a Katánie a mezinárodní letiště v Katánii řeklo stop všem letům.
1: Já bych byla v klidu, říkala jsem mu to samé, prosím tě, neřeš, Italové teď mají středu, řeší středu, nebo pro mě čtvrtek, tak řeší čtvrtek. Oni v neděli budou řešit neděli a pondělí, takže jestli se v pondělí bude lítat, možná, že ano, ale pro jistotu jsme projeli webkamery a tam jsou ti lidi úplně v klidu. Jo, jsme byli u nějakého náměstíčka s tou webkamerou.

0: Normálně tam rozvážel pečivo, mlíko.
1: Slečna skákala, přešvihadlo.
0: Přesně, ta si prostě jela svoji ranní rozcvičku a jako sorry, ale přece nebudeš cvičit, když víš, že...
1: Na druhou stranu, jako,
0: že by to bylo k ničemu, ne?
1: Moni, ty by si jako šla zaskákat, když víš, že naproti tobě chrlí sopka lávu?
0: Kdybych věděla, že přežiju, tak ano. Kdybych věděla, že ne, no, tak bych se neobtěžovala, že?
1: K čemu, že?
0: Bych si přespala třeba.
1: Já bych teda jako skákat nešel ani tak, ani tak.
0: To chápu.
1: Já bych šel na to pečivo v každém případě. Jo. Asi.
0: Takže jenom si myslím, lidi normálně fungují, žijou si běžné životy, tak asi když oni...
1: Tak proč
0: jsou
1: ne,
0: tam
1: my,
0: a ví,
1: že?
0: Tak proč se stresuješ ty, kterých si takové kilometry daleko?
1: No já se nestresuju tady kvůli mému obydlí doma v Ostravě.
0: No právě
1: já se
0: jako...
1: stresuju kvůli mému letu.
0: No ano, rozumím, ale ti říkám, vysvětluju, že když oni jsou tam a žijou si svůj běžný život a jsou jako normální,
1: ano,
0: že? Nějak neutíkají, no tak proč ty by ses měl stresovat, ty když oni jsou v klidu?
1: Zeptám se jednoduše, kdyby to byl nějaký hasič třeba, jakože ty máš hasiče na telefonu, tak proč prostě nevezmou vrtulník s bambivakem a tu sopku nehasí?
0: No... To je dobrá otázka, že?
1: Že? No právě.
0: Můžu být u toho, až ji zavoláš nějakému pánovi vrchně postavenému.
1: Tak vytoč Ráďu, pojď.
0: No, Ráďa není na tom správném postu.
1: To bychom mohli točit, já si

0: to čistě na vašem rozmyslu a úmyslu. Takže pojďte na to.
1: Pošli hlasovku 77 337 136.
2: My víme, že jste bez tak nemohli dospat, že od půlnoci nemyslíte na nic jiného. Možná včera místo zatmění už jste přemýšleli nad tím, jako živíte playlist tady našeho Fresh Radio.
0: Ovlivňujete ho teď jen a pouze vy, takže my se odmlčíme, pustíme povinný reklamní výsek, jo? No. A potom bude playlist Fresh Radio pouze a jen na vás. Tak pojďte na to, 77 337 136.
1: Jukebox Fresh Radio. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Robin Schulz. Právě teď na Freshi. Pěkné ráno, 6 hodin 51 minut, to je aktuální čas. No a jsou tady taky jukeboxy.
1: Jukebox Fresh Radio.
2: Pojďme se známit zase s někým novým, třeba s nějakým Frešákem. Možná ho známe vlastně, nevím, jestli napsal
0: problém.
2: Starý, nový.
0: Nevím, jestli ho znáš, je to Radek.
2: Radek rád.
0: Stanvaldu.
2: No tak to nebudu znát, Radka Stanvaldu.
0: Já ani
2: co
0: nevím, kde je Tanvald, jako, když už jsme teda u toho. Jo. To je, a ty máš, ty jsi taková jako encyklopedie
2: já
0: tady
2: ne.
0: Sedící,
2: já to
0: tak jestli můžeš zjistit, kde je Tanvald.
2: Jako úplně bych hádala, jo.
0: Jo.
2: No tak jo, možná bych se trefila,
0: tak
2: leží v Libereckém kraji.
0: No, no nepovídej.
2: Jo, jo, a víc asi nepotřebujeme vědět,
0: tak
2: prostě daleko.
0: Radka, tak tohoto Radka podle mě neznáš teda.
2: To osobně asi ne, ale jako co není Radko, může být byl někdy v Ostravě.
0: A ty jsi byla někdy v Tanvaldě.
2: Ne, my tady máme super zmrzku, perfektní náměstí, na kterém tryskají vodotrysky.
0: No.
2: Když budeš mít štěstí, tak uvidíš i polonahou dámu, jak se sprchuje. Takže my
0: kdyby
2: máme co nabídnout.
0: Kdyby dámu, to teda nevím. No,
2: neníš
0: jako.
2: Mi tady marketing, já se snažím
0: tak
2: prostě prodat.
0: No. A co myslíš, že mají v Tanvaldu?
2: A co tam mají?
0: No.
2: Trpělivost určitě.
0: Jo?
2: Protože člověk, než tam dojede...
0: Ale a tak hlavně tam mají dobrý vkus pro hudbu, která je od našich místňáků, protože Radek by si přál letní hitovku od Tripse a Miraje dokola. Jo. Tak a bude to prý pro všechny, co stávají. A že zdraví do Ostravy, Moni, jo.
2: Je perfektní,
0: zdraví do Ostravy.
2: Děkujeme moc, taky zdravíme do Tanvaldu. Určitě tam mají krásnou přírodu, už jenom proto bychom tam mohli vyrazit. A mají tam minimálně i signál, protože nás slyší, že?
0: Máte, ano, a to je
2: i
0: důležité.
2: Internet už tam dorazil, takže možná přes zapku.
0: No, a je to město nebo obec? Výzka.
2: No, přes web, je to...
0: Co o tom píšou, o Tanvaldu?
2: Aha, dobře. A je to vesnice nebo město?
0: No, schválně.
2: Co říká jako rychlá tady... Je město.
0: No tak to pozor.
2: Žije v něm přibližně 6 tisíc obyvatel.
0: No tak ale toto...
2: To je jako Šenov. No. Tady u Ostravy, kde jsem
0: právě
2: se narodila.
0: No to stará byla. No tak jo, tak super, tak děkujeme.
2: Orientačně, jo.
0: Zdravíme do Tanvaldu, posíláme dnešní jukebox, prostě patří Liberečákům a všem, co poslouchají Fresh. Dobré ráno.
1: Jukebox Fresh Radio.

0: do 7. Dobré ráno přejeme. Ahoj, Fresh Radio, také zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě a okolí dnes bude jasno o tom, jak bude, a bude jasno až polojasno. Počítejte, že ty nejvyšší teploty se dneska na Ostravsku zastaví na nějakých 25 až 28 stupních Celsia. Teploty v noci budou chladnější, počítejte zhruba kolem 14-15 stupňů Celsia, ale každopádně bez deště. Beskydy, Jeseníky je dneska v maximech 25 stupňů, polojasná obloha, a v noci teploty můžou klesnout až k 5 stupňům Celsia. To tady je
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Požár mezinárodního vlaku zastavil včerejší provoz na hlavním koridoru mezi Ostravou a Studénkou. Důvodem byl kouř, který se linul od brzdového kotouče na jedné z náprav. Do akce byli povoláni hasiči. Zatmění slunce v Ostravě přilákalo davy. Návštěvníci planetária mohli částečné zatmění slunce sledovat na 14 dalekohledech ve venkovních prostorách planetária. Plno bylo i na lávce u bazalu s výhledem na Ostravu. Na dálnici D1 v Ostravě v místě zužení došlo včera k vážné dopravní nehodě. Motorkář po nárazu do přenosného dopravního značení vletěl do protisměru, kde se bočně střetl s kamionem. Je v péči záchranářů, respektive už teďka doktorů. Policisté kvůli zásahu museli odklonit dopravu. Po několika hodinách byl provoz obnoven. Případ se bude dál vyšetřovat. Trojí zastoupení bude mít ve druhém kole fotbalového molka po ostravský okres. K prvoligovému Baníku se přidali i fotbalisté Vítkovice a Polanky. Na koleji třetí přijíždí Pernický.
0: Mezistátní rychlík.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Jsi zapomněl, co? Úplně.
0: Kolej čtvrtá, dobrý den.
3: Vykolejil jsi mě trošku, tím, jak jsi tady díval, tápal.
0: Ty jsi vykolejila mě teď jako maličko.
3: Tak se omlouvám, tak to jsem jako nechtěla najít zpátky.
0: Tak pojďme zpátky na koleje. Prosím vás, pozor si dávejte na dálnici D1, 368,5 km ve směru na Ostravu. Se stále vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut, tak počítejte s tím, že to je zhruba na úrovni Antošovic. Opatrní buďte taky v Ostravě Vítkovicích, a to tedy úplně přesně na Rudné, aha, ne, na Místecké.
3: Ty to čteš z té mapy?
0: Jo. Aha. A je to na úrovni zhruba, řekněme, výjezdu na Vítkovice a nádraží Vítkovice. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh z důvodu srážky autobusu a osobního auta v připojovacím pruhu. Policie na místě a opatrní buďte v Ostravici. Pokud tedy jedete z Ostravice nebo na Ostravici bez kterého ve Svrídek Místek, tak kousek u kamenného pomníku Jana Rogovského se srazily dvě osobní auta. Toť z dopravy asi vše, dávejte pozor, jezděte opatrně a hlaste další informace na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 1036.
1: Doprava.
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Když jsem ještě jezdila na zumba víkendy do Beskyd, Honzi. No nesmíj se, bylo to poměrně nedávno, jenom pár let zpátky v historii.
1: To jsi teď jako, ale to je krásné.
0: Tak tohle
1: byla... Ty jsi jezdila na zumba víkendy.
0: Tak tohle byl jeden z tracků, na kterých jsme tancovali. Ano, David Guetta a Nicki Minaj.
1: Senzace normálně.
0: To je, no, jezdila,
1: taky...
0: no.
1: Já jsem také když
0: jsi jedl květáně. Zeptej se, co bylo nejlepší na zumba víkendech.
1: Moni, prosím tě, řekni mi, co bylo nejlepší na zumba víkendech, na které jsi jezdila.
0: Tyjo, kachna se zelím, kterou dělat. Bez legrace.
1: Jak jinak,
0: to nám vycházelo, myslím, tak dvakrát za rok se jezdívalo podzim a jaro. A my jsme se všechny s holkama jsme se shodli, jsme se vždycky těšili, že bude kachna.
1: Zumba víkend, holky. Já bych chtěl vidět normálně tu vaší partu.
0: Jo, tak to můžeš samozřejmě, jo. Ta parta ještě existuje,
1: jo,
0: já už do ní úplně nepatřím,
1: žijete,
0: že přestali dělat kachnu, ale já
1: mám
0: srandu,
1: už to
0: přestala dávat časově,
1: to
0: ale
1: jsou
0: jako
1: správné zumba
0: to.
1: Víkendy, podle mě ne. No výborně, tak jo, tak děkujeme za tvou kulturní vsuvku, David Guetta, Nicki Minaj právě teď jasně dohráli. 7.12 znamená to, že 3/4 hodinky nás dělí zhruba do 8 hodiny a proč o tom mluvím, proč takhle předbíhám? Ono má to dneska 100% svůj důvod, že?
0: Má, my totiž čekáme hosta o víkendu, respektive pátek, sobota a jestli to chcete datumově, tak to bude 14. 15. probíhá v Dolních Vítkovicích Afrofestival, takže vůbec tady do Ostravy
1: Afrika
0: i svět dorazí do Ostravy. My tady budeme mít Andrewa, snad dorazí i on, snad jako trefí tady
1: Andrew,
0: k nám.
1: Andrew, a.k.a. Big Boss.
0: A samozřejmě přijde i s kolegyňkou, takže se budeme u festivalu bavit. Dostanete pozvánku od těch kovaných lidí, abyste viděli, co všechno tam lze. Kromě tance, já nevím, ochutnávání těch správných exotických pokrmů. Jo, bude tam i vodní přehlídka autentická.
1: No, prosím.
0: Je to něco, pokud nemáte plány na víkend, co byste mohli využít.
1: Tak a hlavně to bude zajímavé povídání, protože se dozvíte spoustu věcí. A ještě jedna věc, přece jenom tady je jako háček.
0: Ano.
1: Bude to podle mě, Moni, pro tebe po dlouhé době a pro mě poprvé v životě rozhovor s anglicky mluvícím člověkem. Jo?
0: No podívej, on si sebou právě vezme kamarádku, takže
1: to je dobře.
0: Ta bude převážně hovořit, ale já si myslím, že Andrew minimálně bude chtít taky pozdravit naše frešáky.
1: Tak a já bych jako chtěl říct, že není žádné tajemství, že naše angličtina není na úrovni, kdybychom mohli jako rozprávat. To se shodneme, ne? Jako já to o sobě přiznám. Já jako
0: co,
1: určitě...
0: můžeme to vyzkoušet.
1: Jo, uvidíme. OK. Já řeknu hello, Andrew.
0: Tak, okay.
1: My name is John Pernicki and my feeling is very good because you is in studio Fresh Radio and my tactic is zkusit šušen.
0: Ano, je vidět, že tě je přesně, že tě učil nejenom náš český slavný sportovec, ale vypadá to, že jsi dostal hodiny i od Lišky z Pupenda. Taky hýr, dráty hýr. Plank. Čechyče je golde.
1: Jenom jako víte, jak to zhruba bude vypadat ten rozhovor, jo? Thank you, thank you. A teď, prosím, něco afrického!
0: Bomba! No jo, King Africa.

0: Sevenes, dobré ráno, Fresh Radio, Monika Rudová, Honza Pernický, raní Bon Appetit a mám vlastně jako důležitou otázku na člověka, který teď tady naproti mě nesedí ještě, tak Moni, děkuju, že ses uráčila přijít, ahoj, vítej mezi námi.
1: Dámy a pánové, krásné dobré ráno.
0: To je jak rozhovor skoro, ahoj Moni, jak se cítíš dneska, co?
1: Cítím se hezky, byla jsem zkontrolovat chodbu.
0: Jak to vypadá?
1: Jestli nám svítí světlo v ledničce a všechno je OK, voda v kávovaru je, kafe je. Jsem doplnila, takže
0: světlo svítí,
1: drahý prdnický kolego,
0: můžeš si udělat kafe konečně. Prosím mě, jenom plány, víš, jak já to říkám, čtvrtek rovná se malý pátek, víkend je opravdu, řekl bych, jako tady.
1: Jako proč? Já jsem třeba v tomhle týdnu měla tak nádherné pondělí.
0: A jo,
1: já jsem ještě hezčí úterý.
0: A ještě hezčí středu.
1: A středa včera jsem byla v Opavě, musím potvrdit, že Pernický jak kecá, opravdu jak lže, jak kotištiskne. Tak
0: tebe.
1: Co se Opavy týče, tak měl naprostou pravdu, člověče, tam jsou opravdu jako nasazené
0: palmy,
1: takže já jsem si včera normálně seděla v parku, koukala na místní spokojené paní důchodkyně, které si sedávaly se zmrzlinou, dokonce i kafe už se naučili kupovat, protože v tom
0: Výborně.
1: Parku jsou pojízdné kavárny třeba taky, nebo kavárna a bylo to moc pěkné, hezké
0: no,
1: léto.
0: Tak to je fajn, já ti jako gratuluju, že jsi měla pěkný týden, ale ne každý ho pěkný má a je většina lidí, která se prostě na ten víkend těší, tak to je.
1: Ne, to jo. Já samozřejmě chápu a přeju vám to. Jo, já zase mám plnější víkendy, takže
0: tak
1: mám jako
0: a co
1: týdnu,
0: je o víkendu, řekni, co máš o víkendu?
1: Honzíku. Já už nevím, jak ti to mám říct, jo. Ptal ses mě včera.
0: Tak,
1: ptal
0: ses
1: mě minulý týden. Ptal ses mě týden před minulým týdnem. A já ti stále odpovídám stejně, že tenhle víkend já jsem v Chlebičově,
0: no
1: v sobotu
0: jo.
1: I v neděli, aha. Protože tam jsou dny obce Chlebičov.
0: Ano.
1: V sobotu za náma dorazí Slza,
0: no,
1: což je jako
0: pozor.
1: Zlatý hřeb toho sobotního večera.
0: Tak bychom si mohli něco pustit, že? Si říkám od Slzy.
1: Opět, když jsme se o tom bavili už jako minule, před pár dny, tak si reagoval stejně a dokonce si pustil od Slzy.
0: Jo, vlastně ano, pustil, já už vím, no, jasně. Ale
1: jak chceš, já jenom, že už, jo, že už jako to proběhlo.
0: Že už to proběhlo, tak já bych to jako klidně.
1: Ale můžeme tu poznámku aktualizovat.
0: Tak to prosím aktualizuj, prosím, pojď.
1: V tom případě, kluci, holky, budu se těšit, že se uvidíme v sobotu a v neděli na dnech obce Chlebičov. Mm-hmm. Tam je vždycky tak skvělá atmosféra, místní spolky se starají o občerstvení, takže tam jsou takové ty jako třeba poctivé bramboráky. Jo.
0: Bramboráky, jasně.
1: Jo, přesně. Jako
0: frgály tam budou, že určitě.
1: Udělají, jo. Dají ti tam dokonce i panáčka prostě za libové ceny.
0: Já bych řekl,
1: já
0: že
1: to mám hrozně ráda,
0: dokonce trend tohoto léta podle mě jsou chleby s pomazánkama, jako to vidím všude.
1: Jako může určitě být, všude. Jo, může. No, takže tam si vyberete, tam
0: výborně.
1: Prostě jako, to bude nádhera.
0: A hlavní hvězda vystoupí kdo?
1: Hlavní
0: kromě Moniky,
1: sobotu,
0: kromě
1: mě,
0: Moniky Dudové, prosím, jestli
1: v sobotu to bude dvojka Slza, ale
0: ano?
1: Neznamená to, že tam bude jenom Slza.
0: No jasně.
1: Ten program běží od nějaké čtvrté hodiny, jo, tam budou hledat i chlebičovský talent, takže
0: no tak,
1: prostě.
0: A takže bych se přihlásil. Já jim ukážu.
1: Ty prostě nevíš, kde je Chlebičov na to, že by se mohl považovat za místního, no.

0: Proč jsi zrovna vybral tuhle Cozy?
1: Mně se moc líbí totiž.
0: A co Lhuta zároční s tím prorazili? Ne. Okay,
2: ale tohle je písnička Bouře a já ji pouštím jako speciálně Moni proto, abyste se o víkendu vyhli všechny těm bouřím a nečasům a dešťům a aby vám svítilo jenom sluníčko, víš? Tak to je jako speciálně pro vás.
0: A ty mě strašíš nějak záměrně, má třeba pršet?
2: Nemá,
0: neděli,
2: ale
0: nemá, jo?
2: Pro jistotu, víš?
0: Okej, tak jo.
2: Ale a jako teď tak přemýšlím, že když mi to vyjde, tak já bych se i přišel podívat. V sobotu to je poslední jako takový volný den pro mě, v neděli už se balím, v pondělí letím pryč, tak já bych se možná, jako mě to láká, tak já možná přijdu. Protože musím, Moni, musím ti říct, že jsem na koncertě Slzy byl poměrně nedávno loni a já byl vlastně jako moc milé překvapen, protože tato kapela mi přijde, že je jako docela podceňovaná. Naopak, já byl fakt překvapen, jakou show dokázali kluci udělat.
0: No dobře, já tě ráda uvítám, dokonce tě tam i sama tohle pusou pozvu za pár minut, ovšem musím se na něco zeptat.
2: Ty mi chceš dát pusu?
0: Ne, touhle pusou tě pozvu na tu akci na Chlebičovské dny.
2: Já bych přišel bez pusy v pohodě. Jako.
0: Honzi, prosím tě.
2: Ano, poslouchám, pojď.
0: Ne, teď už fakt ne.
2: Teď povinný reklamní výsek. Tak za chvilku pokračujeme a Monča mi dá pusu, tak buďte u toho. Dobré ráno přejeme, Fresh Radio.

0: Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Bon Appetit.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Maybe.
1: Tohle, to je Carly Rae Jepsen, jo.
2: My jsme Fresh Radio, Monika, také Honza. V sobotu a v neděli jsou dny obce Chlebičov. Bavíme se o právě místu na Opavsku, které je moje oblíbené, kam se vždycky ráda každý rok vracím. Honza by se chtěl podívat, přijet možná.
1: Teď mám takový jako vsuvku jenom, ani ne mimo, ale víš, to by bylo strašně cool, kdyby v Chlebičově bydlel kolega Martin Chleboun.
2: Ne, ten tam fakt nebydlí.
1: Ale bylo by to moc cool.
2: Bylo by to skvělé.
1: Tak a... pane Chleboun, kde bydlíte? V Chlebičově. No, tak to máte krásné. To. Tak pardon. Tak
2: a ne, v pohodě. Honza by tam rád chtěl, protože tam vystoupí jeho oblíbená dvojka Slza. Nicméně já jsem řekla, že mu oficiální pozvánku z těhle úst řeknu a pozvu ho sama, když teda správně, no správně, když mi zodpoví jeden důležitý dotaz. Jo? Mm-hmm. Je to dva dny zpátky nebo včera jsme tady řešili, že máš v pondělí letět na Sicílii.
1: Tak a řešíme to si, permanentně
2: dobře,
1: asi dva týdny.
2: Ale teď mi jde o to, že jsme řešili, že ty jsi před rokem nechal udělat pás, který už ti přes rok sedí na tom magistrátu, protože ty nejsi schopen si ho jako zajít vyzvednout.
1: Tak, ale v klidu.
2: Tak, já jenom, máš ho?
1: Abych upřesnil tuto informaci, prosím vás, je to pravda, ale je to tak půl roku zpátky, co jsem volal na magistrát a ptal jsem se paní úřednice, co se s tím pasem děje, když jsem ho jako nevyzvedl ještě. Ona říkala v klidu, pane Pernický, ten pas tady bude po celou dobu v jeho platnosti.
2: To, ano, poplat,
1: to znamená do roku 2035. Říkám, jo, dobrý, tak to bych mohl stihnout.
2: Do 2035.
1: Na 10 let, myslím, je pas.
2: Okay.
1: A takže mi řekla, že tam bude do roku 2035, což se mi strašně líbilo, protože kdybych měl takový čas na všechno, kdyby mi každý řekl v pohodě, pane Pernický, máte čas do roku 2035, no, tak by byl svět krásnější.
2: Prosím tě, žvaníš krásně, ale žvaníš dlouho.
1: No, děkuji.
2: Otázka, kterou já jsem potřebovala zodpovědět, je stále nezodpovězená, takže já ti to s dovolením zopakuju.
1: Ano.
2: Máš ten pas konečně, vyzvedl jsi ho, když v pondělí s ním letíš, nebo ne?
1: Ty ještě ne, ale dneska tam sjedu. Dneska tam proto zajedu. Dneska musím, no. Dneska jo, po rádiu. Teď to mám tu, hned vedle rádia.
2: Jenom, že jestli vůbec máš jako volný víkend na to, aby ses mohl dovolit takhle dělat svoje věci, tak... když ještě zjišťuješ, že před dovolenou spoustu věcí nemáš, jako je pojištění.
1: Tak hele, o víkendu si pro ten pas bohužel nezajdu.
2: To je mi jasné, že? Ale jiné věci ti můžou chybět, že?
1: A zítra nejsou úřední hodiny jen pro objednané. Jdu dneska. Jo, Moni, jdu dneska, děkuju za připomenutí, seš hodná kolegyně. Díky moc, zajdu si pro něj. Co tak koukáš po mně?
2: Ne, já jsem myslela, že středa je úřední den, ale jako v pohodě.
1: Tak a dneska ale budou taky ne přece. A zítra?
2: Jo, ne, jo, budou, no. Prostě hlavně tam už běž.
1: Sice tak já bych hlavně jako do Itálie můžu letět i bez pasu, prosím tebe.
2: No, ale ty jsi chtěl ten pas.
1: No tak pro zrchre, že? Jako, tak já si tam zajdu, neboj.
2: Ne, na co máš letenku napsanou? Jsi musel uvést nějaký
1: na, Jan Pernický.
2: Ježišmar.
1: Počkej.
2: No, prostě nech to tak.
1: Neuváděl jsem žádný doklad, ty uvádíš doklady na letenku.
2: Ano, já uvádím.
1: Tak jenom jméno, ne, snad doklad předložíš při odbavení.
2: No, já už ho tam zadávám, takže to je jedno.
1: Ty jsi šikovná, Moni, to nemusíš, ale... Tak, takže...
2: Já letím vám i s cestovkou.
1: Ty ale trošku si mě znervoznila.
2: Ne, vůbec se nestresuj. Pokud nebudeš chtít letět na průkazku ne. pojišťovny, tak je to asi úplně jedno.
1: To nemám v plánu. No. Občanku ještě pořád mám teda.
2: Okay.
1: Rozstřihnu to.

0: nebo...
1: To je nějaký rod králů, nebo...
0: To jsou králíci, kteří spedáli v pondělí a
1: to jsou králíci z klobouku, no a je to.
0: Teď se ukáže, jak umí čarovat a jestli to dopadne v pátek. Takže ještě jednou, jo, bez osrandy. Martin první, Martin druhý a Tomasino, to jsou naši finalisté do zítřejšího velkého finále. Hrajeme o dvojku. Dvoutisícový voucher, kam to bude, Honzíku?
1: Do Bernie's Grill and Wine Restaurant.
0: Přesně tak, takže teď je poslední šance se ještě do toho nějakým způsobem dostat taky, abychom mohli počítat i s vámi, za chviličku signál kvízu naopak a pak je to na vás.
1: Je to tak, 10 otázek, vy musíte odpovídat špatně, 1 minuta. Tam jako není co víc vymyslet a myslím si, že teda 2000 korun do Bernie's, to je něco, co prostě, a my vidíme, že chcete hrát, že jako voláte, píšete, ptáte se, takže my víme, že je to jako speciální pro vás. Dneska, jak už řekla Monča, poslední možnost. Za chviličku držíme palce.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Ráno má chutnat. Bon appetit.

0: poslední kvíz, naopak tento týden. Hrajeme o 2000 korun do Bernice Grill and Wine Restaurant a věřte mi, že to je jako super cena.
1: Je to, super, je to místečko, kam třeba mnozí z vás chodí oslavovat výročí. Jo, Honřík, dobře, to je jiný pán, ten si tam chodí sám na snídaně. Říkal, že za někoho dalšího platit nehodlá.
0: Ale jedno za rok, jo, jako víckrát si to nemůžu dovolit. A proto vám dáváme peníze, že jo, do této restaurace.
1: Takže můžete využít, je to fakt ideální místo na takovou jako zvláštní a nevšední příležitost. Dobré ráno, přejeme.
2: Dobré ráno, tady Silva.
1: Ahoj, Silvo.
0: Konečně dáma volá. A kdo ještě jednou, Silva?
2: Silva, ano.
0: Silva. Jsi řekla Sovo, že?
1: Ne, Silvo. Já jsem říká Sovo, dobré ráno, Silvo. Silvi, ty jsi asi prosím tě s měkkým i anebo s tvrdým?
2: Jsem měkká.
1: Dobře,
2: jsem měkká.
1: Perfektní,
0: to nevadí,
1: píšu
0: to nevadí,
1: si.
0: To nevadí, Monča je někdy moc tvrdá, víš, tak konečně mám aspoň tady i véteru měkkou ženu.
1: Ne, ale já většinu jako znám Silvi s někým, takže...
0: Jo, já taky Silvi i s tvrdým taky. No,
1: tak pojďme na to, ať to nezakacáme, nebudeme řečit blbosti, pojďme na to zásadní.
0: To nejsou blbosti, jako tohle. Nicméně, Silvi, připomeneme 10 otázek, ty musíš odpovídat špatně, když to stihneš v jedné minutě, jsi v zítřejším finále a o kus blíže tomu vyhrát 2000 korun do Bernice, OK?
2: Jasné,
0: jdeme na to, pojďme.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Silvi, co je to kočárek?
2: Vozidlo.
1: Jaké i napíšeš ve slově tenis?
2: Prde.
1: Dobře.
0: Kolik minut je jedna hodina?
2: 365.
1: Jak se jmenuje Maxi Pes holčičky Aji z českého večerníčku?
2: Dášenka.
1: Dobře.
0: Komu říkáme, že je urputný?
2: Smutný člověk.
1: Dobře. Co je jméně, Silvi? 7 plus 3 nebo 4 krát 2?
2: 7 plus 3.
1: Super, jdem dál.
0: To je jako útok,
1: Pernický,
0: toto?
1: Pernický na dovolenou, prosím tě, letí a nebo jede autobusem?
2: Pojede na kole, on je sporták.
0: Že vy útočíte obě dvě, dojeď si ten kvíz,
1: prosím tě, čím se živí masér?
2: Váže květiny.
1: Lisabon je hlavní město jaké země?
2: Španělska.
1: Doplň pořekadlo, jeden o koze a druhý o?
2: Autobuse.
1: Dobře.
0: Tak.
1: Dala to.
2: Díky.
1: Máme postupující slečnu ženou.
0: Ale já teda jako musím říct, že mi se nelíbí, že vlastně to bylo jako, já považuji to za útok.
1: A za jaký útok zase? Co považuji za útok?
0: No, tvoje nasazení proti mně. Protože ostavuješ příjmením, jako já mám jméno, maminka mi vybrala jméno.
1: Cituju, jo? Cituju, Silvi. Je to pár dnů zpátky, co mi říká Moni, to jako, jak mi říkáš Pernický, to je tak dobré, mi to tak zní.
2: A potom tady...
1: Přesně, a potom tady hraje Machra.
0: Tak teď mě to taky trošku zrušuje, řekni ještě jednou Pernický.
1: Pernický.
0: No, dobrý, tak pohodě.
1: Silvi,
0: můžeš říct, prosím tě, Pernický?
1: Ne, vidíš, nemůže.
0: Dobře, nemůže, v pohodě. Tak, tak nevadí, Silvi, jsi v zítřejším finále, jo?
2: Díky, budu
1: čekat. No, přesně, už to znáš, tak zatím se měj.
0: Jen čekej, ahoj, čau.
2: Ahoj.
1: Takže Pernický,
0: tak,
1: co si dáme teď Pernický, jak bude postupovat naše ranní vysílání?
0: Já teda musím říct, že podle mě se strašně dlouho nestalo, že by ve finále pátečním kvízu naopak byli všichni. Že by tam byl pátek.
1: Plná sestava. Pondělí až čtvrtek, myslíš. Jo, rozumím ti, Pernický, ano.
0: To se dlouho nestalo, co?
1: Nestalo.
0: No, tak jo.
1: A zítra se to stane.
0: Tak nic, hrajeme Baxterovou právě teď a její Groove Jet. Tak co kdybychom všechny oslovovali jenom příjmením?
1: Dobře, Pernický.
0: Tak jo, tak Pernický a Rudová vás zdraví na Freši. Baxter právě teď.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: A fresh je právě teď 8.00, to je aktuální čas, je čtvrtek 13. srpna a my vám přejeme s Dudovou dobré ráno.
1: Počasí s Pernickým.
0: Děkuji, Ony. Ono to řekne tady i toto, víš, tak.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí. Kdybyste nevěděli, počasí právě teď připraveno pro vás máme. Dobré ráno. Dneska v Ostravě a okolí počítejte maximální teploty, které se zastaví na 25 až 28 stupních Celsia. Bude jasno, polojasno, jak záleží, kde jako zrovna budete. V Proskovicích třeba zrovna může nějaký mráček být a v Mariánkách ne, jo? Takže teď, abyste jako věděli. Pokud se ovšem chystáte podívat na hory, třeba Morávka nebo Dobrá, tak tam dneska v maximech jenom 25 stupňů Celsia a polojasná obloha. S tím počítejte. Teploty v noci můžou klesnout až k 10 stupňům.
2: Fresh
1: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Požár mezinárodního vlaku zastavil včerejší provoz na hlavním koridoru mezi Ostravou a Studenkou. Důvodem byl kouř, který se linul od brzdového kotouče na jedné z náprav. Do akce byly povoláni hasiči. Zatmění slunce v Ostravě přilákalo davy. Návštěvníci planetária mohli částečné zatmění slunce sledovat na 14 dalekohledech ve venkovních prostorách planetária. Plno bylo i na lávce u bazelů s výhledem na Ostravu. Na dálnici D1 proběhla rozsáhlá policejní akce za účasti dronu, která v úseku od Fulneku po Ostravu odhalila celou řadu prohřešků řidičů kamionů. Nelegální předjíždění, jízda v nesprávných pruzích i telefonování. Rozdávaly se nemalé pokuty. Trojí zastoupení bude mít ve druhém kole fotbalového molkapu Ostravský okres. K prvoligovému Baníku se přidali i fotbalisté Víkovic a taky Polanky.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné dobré ráno, 2 minutky po 8 hodině vás zdravíme a zdravíme taky na cesty v metropoli. Aktuálně víme, že se stále ještě vyšetřuje nehoda na Místecké při příjezdu do Vítkovic na odbočení právě na Vítkovice a Ostrava Vítkovice nádraží. Počítejte, že v připojovacím pruhu se řeší dopravní nehoda autobusu a osobního auta. Je možné, že se zdržíte. Stejně tak se zdržíte také v Ostravici na Frýdeckom Místecku, kde se ještě teď vyšetřuje dopravní nehoda na 2 osobních aut, která se stala nedaleko kamenného pomníku Jana Rogovského, tak počítejte, že i tam můžete chviličku stát. Děkujeme za vaše dopravní info, které nám hlásíte na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
4: Bon appetit.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: je velká škoda vlastně, Moni, si teď říkám, protože my jsme si říkali na konci minulé hodiny, že se budeme oslovovat pouze příjmením. Pernický, Dudová, a ve studiu už je naše hostka, která říká, že má těžké příjmení, a to mě mrzí, jako tak schválně.
1: Tak Eliško,
0: můžeme, Eliško, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké je tvé ctěné příjmení, prosím teda, jestli můžeme vědět?
1: Je to Ostroborodová.
2: Ostroborodová.
1: A tak to jste zvládla perfektně.
2: Jo, tak máme školu. Ty, víš, my známe i Antikotočere Papiňovičovučovskou, takže... Je takový lehký oříšek.
0: Tak jo, tak dobré ráno ještě jednou přejeme Elišce, která přijala tady k nám do studia, do fabriku v Ostravě. Ne sama, to je
2: ne
0: jako
2: sama,
0: důležité
2: ne
0: říct,
2: sama.
0: Protože s ní je tady i Andrew, kterého zdravíme mimochodem.
2: Andrew,
0: také
2: hello,
0: točí. Hello, Andrew.
2: Okay.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Ahoj. Tak to je správně. A o čem si budeme povídat? To je vlastně velké téma, protože do Ostravy míří Afroostrava.
2: Jo, je to prostě jako festival, který přivádí Afriku i vůbec svět do Dolních Vítkovic. Jo. Takhle obsáhle, to možná zní perfektně, ale přece jenom my bychom to chtěli konkrétně, Eliško.
1: Je to tak. Tak Afroostrava je teda první ročník takového hudebního kulturního festivalu, bude se odhrávat v Dolních Vítkovicích a je to teda zaměřené hlavně na tu africkou kulturu, nejenom hudbu, ale také jídlo, celkově gastronomii, umění a třeba i módu.
2: Všechno probereme i důkladněji. Ty jsi teda jedna z organizátorek tohoto festivalu.
1: Ano, je to tak.
2: A Andrew, prosím tě, Andrew je...
1: Původem z Gany.
2: Jasně, a ten je jako hlava toho všeho nápadu.
0: To se mi strašně líbilo. Ne, myslíme, že to je super, k tomu se dostaneme.
2: Ano, my jsme pochopili, že není od nás.
1: Jde to vidět.
0: Takže teda Andrew vlastně...
1: Je hlavní organizátor.
0: Je to ten mozek toho, přesně, co tady tak v Ostravě teď vzniká a my no, máme tu možnost být u toho. To je super. O tom si budeme povídat. Pokud i vy, frešáci, máte samozřejmě nějaké otázky a zajímá vás, jaké to bude, co všechno najdete v oblasti Dolních Vítkovic právě na tomto festivalu, tak se klidně ptejte. Náš WhatsApp je 773 37 136. My posíláme muziku a za chviličku pokračujeme. Našimi hosty jsou lidé z Afroostrava. Dobré
2: Eliška,
0: ráno!
2: Andrew.
3: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický.

0: republiku a vůbec celý svět. My tady máme Elišku, jednu z organizátorek, která nás přišla na festival pozvat. Probíhá Eliško teda v pátek a v sobotu, teďka v Dolních Vítkovicích.
1: Ano, je to tak, tento víkend.
0: Je to pod Bolt Towerem, tam se to bude celé soustředit a jak takový areál váš bude vypadat.
1: Přesně tak, bude to pod vysokou pecí a budeme tam mít jednu hlavní stage, kde teda budou hlavní ty interpreti vystupující, budou tam taneční workshopy a také vlastně umělci, kteří budou zpívat a tančit.
0: Předpokládám, že celé to pojede v tom africkém duchu,
1: přesně tak,
0: africké
1: přesně
0: rytmy.
1: Tak.
2: No jako Vondráčkovou tam nečekej.
0: No Vondráčkovou jako... dlouhou noc si bych čekala jinak, ale bez Helenky asi.
1: A potom budeme mít menší stage, kde budou spíše workshopy a takové diskuze.
2: Mě teda jenom jakoby zajímá, je to první ročník, takže ve své podstatě asi nějakým způsobem všechno je v přípravách, tak mě zajímá, jestli už teď v tuto chvíli ty přípravy začaly nějakým způsobem, jestli už třeba
0: jako
2: stavíte areál.
0: No.
1: Určitě, už se staví od brzkého rána, takže už je to v plném proudu.
2: Na stage, na té velké, když si říkala, že bude spoustu umělců, tak kdo třeba stojí za to, abychom to jeho jméno jako vypíchli, že by možná mohli někteří posluchači frešáci toho interpreta znát a ještě by si řekli, no to není možné,
0: jo,
2: on bude v
0: klidně.
2: Ostravě,
0: no,
2: to chceme. Jasně.
1: Tak určitě jedno jméno, které nejvíc vynikne, je nigerijský zpěvák CK, ten se proslavil vlastně s písničkou Love Nuantity, asi říkám takhle, a tak ten bude určitě největší hvězda. V sobotu večer.
2: Dobře, děkujeme. Mě teda ještě kromě toho zajímá strašně jedna věc. Já jsem to už říkal tady mimo éter, já jsem chodil na zeměpisné olympiády, takže já prostě jako a Afrika pro mě vždycky byla strašně těžká, protože tam těch zemí je strašně moc, tak zhruba jenom tak pro naši
0: představu,
2: kolik těch zemí tam bude jakoby zastoupeno, třeba právě už jako v rámci nějakého stánku nebo nějakého stánku s jídlem nebo
0: programu.
2: Nějakým workshopem programu, kolik zemí zhruba bude tady
1: zhruba asi takových 10 zemí z Afriky. Teda největší zastoupení pak bude mít Rwanda a Nigérie určitě, ale určitě se tam objeví něco i z Gany a z Jihoafrické republiky.
0: No já nebudu lhát, mě strašně baví jídlo, já se zaměřím i na tu gastročást, je prostě jako něco, nějaká specialitka, kterou nám tam do Ostravy dovezete a musíme vyzkoušet, když tam budeme.
1: Určitě budete tam spíš zaměřené na tu jižní Afriku a západní Afriku, takže určitě doporučuji vyzkoušet a přijít a ochutnat. Nezva.
0: Takže to vezmeme stánek vedle stánečku. Jako dobře.
2: Africká kuchyně, to bude asi i takhle. Jakoby je vůbec v Ostravě restaurace, kde si můžu zajít normálně na africkou kuchyni, spíš
1: no,
2: ne,
1: já osobně taky nevím, no.
0: Takže
1: bude perfektní příležitost.
2: Je to příležitost, je to určitě. Minimálně příležitost. My to ještě zmíníme jednou, ale přece jenom teď bych asi klidně i pozval lidi nebo posluchače na vaši webovou stránku, případně sociální sítě, kde si můžou zakoupit vstupenky. Jo? Jenom tak jako teďkon a ještě to potom řekneme určitě jednou.
1: Určitě, takže vstupenky se můžou zakoupit na našich stránkách www.afroostrava.cz nebo taky na Ticketlife.
0: Okay. Tak. Já jsem to chytla a říkám s Honzíkem pro jistotu, to ještě sjedeme jednou, že už to tady mám, perfektní.
2: Výborně,
0: no, tak, jo?
2: Tak koupněte i my, za chviličku pokračujeme, lístky jsou, pokud máte dotazy, tak se ptejte, náš WhatsApp 77337136.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Požádat o ruku stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: My už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
14: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
15: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
16: All day, every day.

0: minutky po půl deváté. Dobré ráno přejeme, posloucháte Fresh Radio a speciální půlhodinovou relaci rozhovoru o tom, co nás čeká o víkendu v dolní oblasti Vítkovic.
1: Konkrétně pátek, sobota pro festival. My tady máme. O Ostravsky. Jsme se o té Ostravštině bavili. My tady máme Elišku, jednou z organizátorek, která přišla pozvat na program, který bude bohatý. Tanec, hudba, jídlo, workshopy. Konkrétně tebe, ty, i kdyby ses to mohla užít, protože chápu, že to bude pracovní věc pro tebe i, ale ty by si šla cíleně na jakou věc, na jakou akci?
2: Já si myslím, že nejzajímavější bude určitě taneční workshopy a bubnovací workshopy. To si myslím, že si užijou jak děti, tak i dospělí. Mm-hmm. A taky ještě tam bude skvělá Talking Through Art show a to bude vlastně tkalcovství z přírodních materiálů dovezených z Rwandy.
1: Super. Jo,
2: takže tak lidé si vlastně můžou vyzkoušet vytvořit vlastně takový košík pletený a to si myslím, že bude opravdu zajímavá.
0: To je super. Ale mě zajímá, jestli tedy, když ty to teďkom zmínila, jestli tam je vymyšlený a připravený i nějaký program pro děti.
2: Ano, přesně tak. Bude tam i takový dětský koutek, kde vlastně si můžou děti hrát jako takhle s tímkoliv. Budeme budeme tam takové bubínky.
0: Takže bude to jakoby tematické vlastně.
2: Jo. A budeme tam mít i malování na obličeji, takže se tam opravdu můžou jako vyřádit a takhle si jako vytvářet nové věci.
1: Takže je to jako rodinná akce.
2: Určitě.
1: Pojďme to tak říct, že ano. Je to rodinná akce, že nezveme jenom dospěláky nebo pár, prostě zveme mamku, taťku, babičku, dědu.
2: Přesně tak.
1: Kluky, holky.
0: Můžeme vlastně říct, že ten festival bude mít i osvětu i tím, že spousta lidí, bohužel dneska to tak je, že spousta lidí má takovou tu jako takový ten starý názor, tu starou hlavu o tom, že Afrika je trošku jako zapomenutý kus světa. V dnešní době si troufám já říct, byť jsem jako v Africe nikdy kromě Egypta, Maroka nebyl, jo, jako tak troufám si říct, že dneska jako Afrika není to, co jako lidé říkali nebo to, co byla v minulosti, že jo. Takže i to uvidíme tedy asi na tom festivalu v rámci třeba těch rozhovorů, je to možné?
2: Je to možné, vlastně to byl jeden z těch důvodů, proč jsme vůbec začali ten festival, že jsme chtěli přiblížit tu Afriku jako takovou, že člověk si řekne, že to je jenom jedna země, jeden jazyk, ale vůbec tak není, je to strašně rozmanité, je tam desítky různých kultur, opravdu ty lokální jazyky, ta hudba, prostě je to tak rozmanité, že jsme to právě chtěli přiblížit Česku a konkrétně teda Ostravě.
1: Tohle, Eliško, je první ročník, který se vám daří, máte to krásně naplánováno, koukám zrovna na vaše webové stránky Afro Ostrava, kde je kompletní program. Už teď možná pomýšlíte na ročník další, uvidíte,
2: určitě,
1: co bude, ale já věřím, že už teď máte v plánu něco, co vás napadlo, že byste mohli udělat jako tuning do dalších let toho festivalu.
2: To si asi ještě necháme jako takové překvapení.
1: Tak asi si říká, že to bude jako, že to bude dole. Jako,
0: ty přeskakuješ,
1: no nic, zkusila
0: jako
1: jsem to. Ty
0: bys chtěla, jako tohle nejde prostě, tak nech se překvapit. Jo. Naopak, pokud tě to zajímá, navštěv sociální sítě. My poprosíme ještě jednou, aby jsme zmínili do éteru sociální sítě, webové stránky a to, kde si můžu koupit vstupenky.
2: Tak určitě sledujte naše sociální sítě Afro Ostrava nebo tak

0: webové stránky www.afroostrava.cz, kde taky koupíte vstupenky, anebo i vstupenky na Ticket Live.
1: Mm-hmm. Jenom připomenu, zmíním, že festival je dvoudenní, pátek, sobota, my si ty lístky můžeme pořídit pochopitelně na oba ty dny, ale můžeme si vypíknout podle programu, kouknu a zjistím, tyjo, v pátek se mi to líbí, koupím si na pátek, jo, nebo sobota koupím na sobotu, je to prostě takhle.
0: Přesně tak, je to variabilní, jak se to komu hodí.
2: A prosím, jo, ještě důležité na závěr našeho rozhovoru říct, jaký den vystoupí zpěvák CK, teda, o kterém jsme se bavili?
0: Ano, CK teda vystoupí v sobotu večer, takže sobota bude takový hlavní hudební program.
2: Výborně, tak my máme něco nachystáno, abyste slyšeli, o co byste neměli v Ostravě přijít o víkendu. Moc děkujeme, že jste dorazili tady za námi.
0: Děkuju
2: a že jste nám
0: pozvání
2: o tom povykládali.
1: Žež Eliško, taky děkuju. Andrew, nice to meet you.
0: Hey, děkujeme a budeme se na vás těšit.
2: Jsi měla, Mary, nice to meet, je to nice to meet you, takové ostravské. Jako.
1: Jo, jo, no, no to víš, jako jsem holka prostě tady, jo, tady od Bolt Tauru, kde bude mimochodem celý festival probíhat. Takže děkujeme moc a přejeme velký úspěch. Ať se
0: děkujeme, budeme se těšit.
2: Mějte se, ahoj.
1: Ahoj, bon bye bye.
3: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Retro Festival v Ostravě pod Voltaurem zítra a pozítří. Eliška s Andrewem už se zvedli a odešli, protože mají ještě před sebou kupu práce, že musí doladit areál.
1: Hromadu práce.
0: Aby to mohlo zítra vypuknout. Tak, ale bylo to jako fajn. My jsme Andrewa stihli vyspovídat, říkal nám, jak se mu líbí Ostrava, co jako tady je úplně top, no, tak mrkněte na Instagram.
1: Já to jako, jestli nemáte teď prostor se na Instagram podívat, tak já vám to přetlumočím. Monča vzala telefon do ruky a říká: Andrew, co se ti v Ostravě líbí? Využila klasiku, jo, když mluvíš pomalu a nahlas, tak ti rozumí každý. Takže Andrew, co se ti v Ostravě líbí? A první odpověď Andrewa byla: pivo. Takže jakoby je vlastně asi zná, jo, chápeme. No.
0: A je perfektní, že i když jako Andrew není od nás a je to patrné hnedka, tak pak už tu češtinu normálně pochytil, že?
1: Jede.
0: Ještě zásadní slovíčka prostě umí, no.
1: Jede. Hlavně to pivo. Hlavně to pivo, prosím vás. Andrew umí pivo a zavináč, jo? Tak to je jako, to je kombinace, kterou prostě chceš umět, jako. Tak koukněte webové stránky Afro Ostrava. My vás tam zveme, bude to super show, hezký festival, hezký víkend.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6.

0: tě Monika.
1: Ne, ještě jsem se chtěla zeptat, jestli platí, že říkáme všude jenom příjmení.
0: No, už to dávno neplatí.
1: Už to neplatí, dobře, no, takže Bruno Mars, no.
0: Mars si chtěla říct?
1: No, jsem právě přemýšlela, jak bys to řekl, kdyby jsi měl říct jenom příjmením.
0: G a Mars.
1: OK.
0: Tak dobré ráno, vlastně dobré dopoledne, pro nás vysílání končí, my moc děkujeme, že jste dneska byli opět součástí. Zítra 14. srpna je pátek, prosím vás, je to poslední den, kdy tady budeme ve dvojici Honza a Monika.
1: Ale jenom během léta, jo, než bychom potom končili od září, ne, jenom Honza má prostě zaslouženou dovolenou.
0: Ale velmi zaslouženou, si myslím.
1: Sice neví, jestli doletí, protože Etna chrlí a zastavilo letiště tamní, vůbec nepouští lety, že jo.
0: Ale jakože vůbec. Vůbec,
1: letadla nepřistávají, kde to budeš? Ta oblast je
0: Katánie je město, vlastně oblasti Sicílie, ale nejhůř zasažená je ta Katánie, protože vlastně přímo pod ní se nachází Etna. No.
1: Takže uvidíme, jestli tady panáček vůbec poletí. Ne, já si myslím, že poletí.
0: No snad jo, ale necháme se překvapit, budeme to sledovat, zítra vám řeknu podrobnosti, zítra si to puste od 6 hodin, budeme tady a budeme se na vás těšit.
1: No a na oslavu sliboval, že si dáme závěrečnou snídaní tady páteční, tak jsem zvědavá.
0: Ty to si zase jako přišla k desti.
1: No ty jsi říkal v pátek, že si dáme snídaní, už tady počítal, kolik si dáš párku.
0: No tak to jo, vlastně ano, máš pravdu.
1: Popřiš, že jsi hekl, jo, to s tím je práce opravdu, on něco řekne
0: snídaně,
1: v pondělí.
0: Párečky.
1: A tady už to neplatí.
0: Budou párečky a perol zítra. Tak jo, těšíme se, zítra si to dejte v 6 hodin, těšíme se. A ještě jednou bych mohl říct, že se těšíme, protože pak to bude pro mě takový jako detox od všeho.
1: Mějte hezký zbytek dne, poslouchejte i nadále, po 9. Aleš, Lumír, Best of Fresh, Roman, JJ, odpoledne, Marek a Katie, protože Michaela má taky dovolenou.
0: Tak ahoj, čau.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: No a je po všem 9 hodin, aktuálně venku kolem 20 stupňů, dneska v maximech 25 až 28 v Ostravě. Beskydy hlásí dneska v maximech 25 stupňů a polojasno. V noci teploty můžou klesnout k desítce.
0: Trash
1: zprávy.
2: To je zima.
1: Trash zprávy. Požár mezinárodního vlaku zastavil včerejší provoz na hlavním koridoru mezi Ostravou a Studenkou. Důvodem byl kouř, který se linul od brzdového kotouče na jedné z náprav. Do akce byli povoláni hasiči. Zatmění slunce v Ostravě přilákalo davy. Návštěvníci planetária mohli částečné zatmění slunce sledovat na 14 dalekohledech ve venkovních prostorách planetária. Plno ovšem bylo i na lávce u bazelů s výhledem na Ostravu. Na dálnici D1 proběhla rozsáhlá policejní akce za účasti dronu, který v úseku od Fulneku po Ostravu odhalil celou řadu prořešků řidičů kamionů. Nelegální předjíždění, jízda v nesprávných pruzích, ale i telefonování a rozdávaly se nemalé pokuty. Trojí zastoupení bude mít ve druhém kole fotbalového molka po ostravský okres. K prvoligovému Baníku se přidali i fotbalisté Vítkovic a Polanky.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 2 minutky po 9, dobré dopoledne. Na cesty pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, 345. kilometr, brání na vozovce nehoda 2 osobních aut. No a opatrní buďte taky v Jablunkovské ulici v Třinci, kde se srazilo osobní auto s dopravním značením. Na místě policie celé to vyšetřuje, tak je dost pravděpodobné, že Jablunkovská v Třinci bude zasekaná. Opatrně, děkujeme s Freshem. Další informace klidně můžete 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Love Fresh.
1: Paní Dudová, prosím. Pojďte, pan doktor na vás čeká.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Dudová, dobrý den. Tak se vidíme po delší době, já vás rád vidím. Paní Dudová, co je u vás taky nového, řekněte mi.
2: Nic, pořád všechno stejné, děkuju, pane doktore, stejné. Cítím se dobře.
1: Dítě jedno, vdaná, nekouří alkohol. Jak to vypadá s alkoholem? Mám tady prázdnou kolonku.
2: Aha, a co se považuje za...
1: No, jestli jako jste konzument. Mám tady u vás prázdnou kolonku, nevím
2: dám
1: proč.
2: Třeba jednou za měsíc, třeba, nebo jednou za dva měsíce.
1: Takže příležitostný necháme. Příležitostný, výborně. Tak, já vás poprosím. Preventivní prohlídka dneska, výborně, mám to tady napsaný. Pardon. Preventivní prohlídka, 32. věk. Ten už byl, předpokládám.
2: Jako 32, že mi je.
1: No, už bylo, že?
2: Možná vám... To jako ne, vyhodnotila to... váha jako metabolický věk?
1: Ne, na váhu jste ještě nestoupla. Aha. Moment, takže to... Takže já vás poprosím, za dveřmi je váha, prosím, jestli můžete, postavte se, zváží to a změří to, jo?
2: Nemůžu.
1: Ale to je preventivní prohlídka.
2: Musím, dobře, takže jestli,
1: tak,
2: je
1: pojďte,
2: to,
1: prosím.
2: Jestli je to příkaz, tak jo.
1: Tak, už to váží, výborně, stůjte. Tak, No to je krása.
2: Kolik tam máte, pane doktore?
1: Teď jako přepínám zpátky do Honzy Pernického, já strašně nechci říct něco špatně, abych to ukončil.
2: Nebo jich se asi poradím.
1: Jo, takže, jo, mám to tady, paní Dudová, no, vypadá to dobře, 62 kilo.
2: 62 kilo?
1: No.
2: To je krásné, děkuji, jo. To jsem měla naposledy na střední. Best of Fresh.

0: Alešův old school. Alešův old school.
1: Joe Paketel a Prince Ital Joe odešel předčasně v 38 letech. Vydal jen jedno album, pak si dovolil vydat ještě remix celého prvního alba, ale hity jako Happy People, Life in the Street, ale třeba United z 94. znějí dodnes. Ještě nutno podotknout, že mu v jeho písničkách zdatně sekundoval Marky Mark, tedy Mark Wahlberg. Ano, ten herec. My si dnes dáme Šťastné lidi.
0: Alešův old school.

0: Rádiu. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Fresh Radio. Jsme

0: Fresh.
1: Takže máš rád své tělo. Tečka.
2: A to neříkám, a na procenta, jak moc teda mám to svoje tělo rád, jak moc si s ním jako rozumím, tak je to 50 na 50. Je to prostě pade na pade.
1: Pade na pade.
2: Vím, že tam je spoustu nedostatků a já je chci řešit a proto je to prostě 50%.
1: Dobře, zeptáš se i ty mě, jak jako se cítím nebo jak se vnímám? Ne, dobře, tak je, necháme to rajdy.
2: Co se zdraví týče, vnímáš se jak?
1: Na 90%.
2: Ale. Krása, výborně.
1: A to i ty intolerance mám v plánu jako škrtnout.
2: No a co se týče spokojenosti?
1: Na 90%, protože no, u mě fakt to zdraví jako je důležité jako mezník a jak to mám říct, odrazový můstek pro to, abych byla nebo nebyla.
2: Jasně, a to je sebeláska.
1: On si zeptal ve 20 letech, jak jsem spokojená, tak paradoxně bych byla méně spokojená než teď a přitom to jsem měla děvíčko jako masíčko. Takže já se vždycky říkám, pro boha, co
2: máš,
1: to sdělala v těch 20.
2: Ale ty máš jako pořád děvíčko jako masíčko.
1: A mám, jsem s ním spokojená, tak to je a tak jako, to bude, možná to bude ještě jako lepší, ale jako chápeš, ve 20
2: jenom takové já tělo přemýšlím, k jakému masíčku bych tě jako přirovnal.
1: Zkus to, no. Teď nebo v těch 20 letech?
2: Ty jsi taková jako...
1: Ve 20 letech, to já ti řeknu rovnou, to byla panenka. Nějaká zvěřina, jo? To byla sama šlaka. Dneska si myslím...
2: Dneska si panenka.
1: Člověče, no, no, taková jako... Je, dneska, no, no, no, no, no.
2: Dneska si pořádná hezká dlouhá panenka, víš?
1: Jo, jo, jo, na pepři nebo v houbové ováčce.
2: Nebo, nebo kýta by to bylo. Best of Fresh.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Italský DJ Vito Lucente aka Junior Jack vydává v roce 2004 single Stupid Disco. Energický houseový track, který si pohrává s funky rytmiku a vokály od slavných Pointer Sisters. Stává se hitem tanečních klubů a dodnes patří mezi nejslavnější skladby houseové scény.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Brain Market. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Kde?
8: Tamhle.
7: Ten má ale klapy.
9: Je, tam je dinosauří mláďácko.
8: Mimino stegosaura.
7: On chodí.
10: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Doprava doleva, rovně ze všech stran zhora dolů. Tři nehody v regionu. Dobré dopoledne. Tak, začneme třeba na tomhletom konci v Třinci. Jablunkovská ulice. Před nějakou burgerárnou. Jo, burger bych si dal, jsem dlouho neměl. Tam je nehoda osobního auta se značkou. Zase nějaká drzá značka, že jo, klasika. Druhá na Opavsku v Vrbně pod Pradědem. Na cestě přes Mnichov? Vidím dobře, no jo, no, taky máme v Česku Mnichov. Takže za Mnichovem směrem na jih potkáte nehodu osobního auta. A třetí komplikace v Bruntále přímo na Nádražní ulici. Nákladní a osobní auto. Jo, a ještě přidám jedno upozornění tady teď z vlastní domácí zahrádky u vozovkách, když jsem měl do rádia, tak nefunguje na Fifejdách zásadní křižovatka Hornopolní u pivovaru. U pivovaru, potažmo u mostu u zbouraného Bauhausu, nebo k nemocnici, taky se tam dá odbočovat, tak nejedou semafory a je to tam solidně chaotické.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio.

0: Patřím do generace, která tak nějak byla neže vychovávána, to není to správné slovo, ale spíše vnímali jsme tu situaci, co se týče armád a světa, že pokud je nějaká armáda nejlepší na světě, tak samozřejmě americká, že jo, jak tak jinak. To, že už to není úplně pravda, je nějakou dobu jasné. A teď je zase další takový hřebíček v uvozovkách do téhle myšlenky, který potvrzuje, jak to je problematické v americké armádě. Je zpráva z letadlové lodi USS Abraham Lincoln, která už 8 měsíců je v průplavu nebo v zálivu, někde tam schovaná právě na Blízkém východě a má tam řešit ty problémy s teroristy a traktoristy a vůbec se všemi. A už tam jsou chudáci 8 měsíců a teď si představte tu situaci. 8 měsíců znavření na lodi, což psychicky rozhodně to už jste neže v háji, to je daleko lepší slovo na to. Dokonce je tam tak zoufalá situace, že někteří členové už se pokusili skočit přes palubu, aby mohli zdrhnout kamkoliv, prostě jenom vypadnout z té ponorky uzavřené, co se týče asi nějaké psychiky a nálady. No a rodiny už taky kritizují obtížnou komunikaci, ať už přímo s těmi členy, nebo s jejich místními, jak to říct, zástupci ve státech, kteří buď neví, nebo nezvedají telefony a podobně. A já si myslím, že teda to naznačuje, že ten stav, kdy tak nějak někteří spolíhají na to, že když se něco stane, tak přijetí americká armáda. Já myslím, že to bude ještě horší.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: si tak říkám, jestli včera to zatmění slibované proběhlo, jasně, že proběhlo, dělám si legraci, protože poslední roky je to tak, že cokoliv zvláštního se stane, tak okamžitě další hodiny a dny, neli je toho plné sociálních sítě, toho jsou. A ať koukám, kam koukám, nikdo nikde nezdílel žádné zatmění. Nevím, jak jste to řešili vy, já jsem se v tu danou chvíli jenom převalil z jedné strany na pohovce na druhou a bylo mi upřímně celá jedno, že nějaké zatmění venku je, protože máme tento týden celkem firmol na firmě. Ale jako čekal jsem, že se podívám druhý den na fotky, jak to vypadalo, a nic, takže by se nedostavilo. A nebo prostě už se na to dneska dlabe, dneska už zajímá každého jenom, já nevím, sám sebe, i když to bylo vždycky.
1: Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, bez

0: České speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Sportovní okénko teďkom otevřu. Sport, který je mi svým způsobem blízký, protože před mnoha a mnoha staletími jsem ho dobrovolně povinně, protože taťka trénoval Baníku stolní tenis, tak jsem mu musel hrát. Ale od té doby už jsem na to nešáhl. Někdy na přelomu 7. a 8. třídy základní školy jsem s tím i kvůli koleni, kvůli samozřejmě hmotnosti musel přestat. Ale pamatuju si, že mi to tehdy šlo. Dokonce na školních výletech jsem pravidelně likvidoval spolužáky, když tam byl pinec na nějakém areálu, tak jsem hrál židlí proti všem. Ale to už je naštěstí, to už je dávno, to jsou jenom hezké vzpomínky. Ale je to v podstatě takový, bych řekl, nevinný sport. No, ale ne vždycky, jak tak koukám na čerstvou zprávu z Číny, což je v podstatě velmoc v tomhletom sportu. Tam se hrála jakási místní liga a 14-letý teenager čínský neudržel své nervy, když poslední rozhodující set vyhrál, teda naopak, prohrál 0-11. Myslím si, že mu víc vadila ta nula, než to, že prohrál. No a takže po skončení té poslední sady přistoupil k vítězi a normálně na ferovku mu střelil jednu, ale pecku stylu Carlos Vémola a odešel. I sport v Číně má svá rizika. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak se na to podíváme. 10. hodina, 57. 8. minuta. Žádná nová nehoda nepřibyla, to je to pozitivní. Tak zopakujeme dvě, které ještě v systému stále jsou, což znamená, že tam už být nemusí, nebo tam budou třeba jenom následky, nebo tam pořád třeba stojí a čekají na auta, mně to se někdy stane. A v obou případech Bruntálsko, tedy jednou Brno pod Pradědem, část zvaná Mnichov směrem z výjezdu z Mnichova na jih, havarovalo osobní auto. A druhá přímo ve městě, no Bruntála město, že může se to říkat, Nádražní ulice. Hledám, protože to je poměrně velká dlouhá ulice, poměrně nějaký tedy orientační bod a vypadá to, že nejblíže je nějaký Affinity restaurant. Tak tam zase řeší nehodu nákladního a osobního auta. Brum, brum.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Jirka a Javorský. Pondělí až pát.

mrkneme na další takovou jakože, no, spíše varovající, varovnou zprávu, která je logická, to jsem chtěl říct, pokud člověk vnímá, co se kolem něj poslední týdny děje. A zní takto, že Český hydrometeorologický ústav vydal varování před požáry už na celé území České republiky. A samozřejmě ten hlavní důvod je dlouhodobé sucho. Ale co je zvláštní, normálně jsem si všiml předčerem, nebo nějak tak, když jsem zase nedobrovolně povinně úřadoval na zahradě, tak jak to všechno krásně kvete, co by člověk řekl, že sucho, žádná voda, že ty kytky budou tak nějak v režimu přežít. Ne, normálně na plné pecky jedou bomby, kvete to krásně. Nevím, jestli se ta voda trošku nepřeceňuje třeba, ale asi ne.

tady ještě rychle hledám, protože přes víkend jsem nějak zachytil informaci. Myslel jsem si původně, že k Fifťákovi, že už jsem ho chtěl pohřbít. Ale 50 Cent, ten, který teď právě dol na Freshi, tak ten stále žije. Sice taky má za sebou jeden atentát, který přežil střelení kulkou. Ale jedná se o Tupeka, tedy toho nejslavnějšího asi, který bohužel už 1996, no hezky ten čas letí. To znamená, letos to bude kolik? 30 let? Počítám dobře? Jo. 30 let od smrti v září, z okolností za pár dnů v vozovkách výročí. A dodnes je uváděn jako nejúspěšnější rapper historie, což samozřejmě je klobouk dolů, na to, že mu nebylo ani 30, když ho bohužel sejmuli. Ono už se nějakou dobu tak jakože spekuluje, lomeno ví, že to bylo na objednávku těch gangů hiphoperských a drogových a všech možných, jak to tam mezi nima jede bomby. East Coast, West Coast a podobně. Ale teď, co jsem registroval přes víkend, tak snad, že už konečně ví, kdo ho sejmul. No trošku jim to trvalo, těch 30 let. Ale prý je to ten, který ho celou dobu podezřívali, tak teď už jsou si téměř jistí. No ale bávám se, že na faktu už to nic nezmění.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.

0: Ještě stále dovolené v plném proudu, ještě stále i já, i Perník, i spousta dalších v napětí, jak dopadne tento víkend, co se týče Sicílie, protože Etna si dneska v noci zase pšoukla, tak to vypadá, že zažijeme asi poprvé za celé roky cestování nějaké změny na poslední chvíli. Ale jako třeba kdyby nic jiného nevyšlo, tak Maďarsko, že jo, taky tam mají nějakou vodu, ale taky ji není moc. Tak teď koukám na myšlenku, spásnou myšlenku, kterou mají v Maďarsku s tím, jak jim poklesla hladina Dunaje. Tak přišli s takovou variantou, co kdybychom některé staré lodě, co už nepotřebujeme, naplnili kamením a potopili je, aby se zvedla hladina. Jako, já nevím, to je takové dvousečné, že jo? Ona se sice teď zvedne, ale jakmile se zase ta voda na podzim vrátí, doufejme, do normálu, tak aby z Budapešti nebyly druhé Benátky, ale zase jako na druhou stranu měli bychom to blíž, že, za atrakcí.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Teď se budeme možná trošku bát, pokud máte sklony k tomu si představovat vždycky to nejhorší, tak mám variantu, která se vztahuje k umělé inteligenci. A zní tak, že nové modely umělé inteligence se často učí z vygenerovaných trénovacích dat už od přetrénovaného modelu. A díky tomu mohou krom cílených znalostí, teda jako toho, co se mají naučit, získat i nějaké nežádoucí návyky, no prostě jako člověk a vlastnosti, které úplně nebudou v pořádku. A i přesto, nebo i to i v případě, když všechny potenciálně škodlivé zdroje jsou pečlivě prostě zamaskovány, zamčeny a tak dál. Prostě umělá inteligence je inteligence. A jako každá jiná inteligence, tak trošku kašle na nějaké naše omezení, když ji zadáváme. Ona prostě si jede svou, že jo? Tak jako každý z nás. Ale je tam dost i pravděpodobné to, že by mohla čuchnout trošku ke zločinům, protože by mohla podprahově lidi navádět k něčemu, co si třeba neuvědomujeme, ale ona s náma bude manipulovat, protože se to samozřejmě naučí taky, že jo? Když to umí ženské, tak to na tom nic není. Tak s náma bude manipulovat a dokonce nás může navést k nějakým trestným činům. To by se mi líbilo. No, beru zpět. Ale vybavila se mi taková ta legendární hláška z Bláznivé střely, tuším, s Frankem Drebinem, policistou, kdy vlastně v jednom z těch tří dílů, z těch starých dobrých tří dílů, nový jsem ještě neviděl, podotýkám mimochodem, a dívím se, že nikde na nějakých sockách nebo online teda není. Ale zpátky k té myšlence, sekretářka jednoho toho padoucha, teď mi vypadlo jeho jméno, vlastně je tam taky podprahově manipulována, která ho má potom zabít a při demonstraci vlastně té její nevědomé aktivity, tak si ji zavolají do té kanceláře, ta se přijde dovnitř zeptat, jestli si dají kávu nebo čaj, poté ten padouch zmáčkne dlakáč a ozve se, musím zabít Drebina. No, budoucnost už je pevně daná. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Yes,

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
4: Fresh Rádio.

V každé aktivitě musí mít člověk nějaký plán, ať už podnikatelský, nebo obchodní, nebo jiný. A teď tady čtu o dobrém plánu, který byl pravda postaven na nezrovna legální činnosti, ale plán dobrý, to se mi líbí. Policisté informovali dneska, že zadrželi 41-letého muže, který v červnu vypáčovával výdejní automaty, plechové obludy, které nám hyzdí města. Ale on to měl vyfikané, protože on ne, že by šel naslepo, ale on si nechal naposílat do toho automatu vždycky zboží za vyšší peníze. A pak si pro něho prostě přišel a při té příležitosti, když už tam páčil, no tak zapáčili do jiných skřínek, že jo? A napočítali mu minimálně 1 000 000 korun. Navíc už má bohatý trestní rejstřík minulosti, jak to tak bývá, takže asi moc dobře věděl, do čeho šel. Dobrá myšlenka, pravda, ne úplně cajk, ale dobrý. Fresh Radio.

0: Señorita, tedy žena, jednoduše řečeno, možná dívka, nejsem si úplně přesně jistý, jak je ten význam je přesný, ale chápeme, kam to směřuje to slovo. A právě o ženách, nebo o jedné teď bude řeč, i když začnu jiným mužem, i když nejsem fanda hip-hopu, nebo nesleduju tuhletu hudební kategorii, tak jméno Leo Beránek junior mi něco říká, spíš si ho pamatuju s těma problémama, nevím, jestli pořád ještě je v base nebo už je venku. Ale objevila se nová zpráva, kterou do médií pustila jeho matka. A ta zní, když jsme u těch seniorit, že v podobu, kdy Leo Beránek mladší byl v base, tak Leo Beránek starší se staral o jeho přítelkyni. A to se vším všady. Jako, já to chápu, že jo, nás už na škole učili, že nástroje se musí používat jinak s reznou, takže naprosto chápu a dodal bych tuhleto legendární hlášku.
1: Prosím vás, nemáte něco v pití? Já mám takový hrad, že nemám s kým spát! Fresh Radio.

0: Yeah, you should take it off.
1: Doprava. Doprava.
2: Já jsem se, hluboce jsem se zamyslel, protože mě doslova šokoval ten text, na který jsem se asi poprvé za celé roky, co ten song jede, zaměřil. A fakt tam ta žena v anglicky říká, jestli je dostatečně tvrdý, it is hard enough, no jo, je to tam. Dobrá, jdeme dál. Nehody, tři nové. Tak začneme. V Orlové ulice Klášterní, dvě osobní auta. Prážmo na Frýdecku, před hotelem Travný, osobní auto s motocyklem. A třetí nehoda v Ostravě, když jedete z dálnice Bohumínské směrem na centrum, tak za velkým kruháčem směrem na Cihelní, na tom sjezdu dálničním, dvě osobní auta.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: Tak je tam slyšet i ten starý dobrý Snap a pár dalších tracků Big Ali a Hit the Floor. Tady je siesta, máme středu 13. Tím, že není pátek, tak snad doufejme někomu i v rámci pověr a nějakých tušení nehrozí nic negativního, tak to jenom podpoříme dobrou muzikou. Pořád ještě před námi kousek prázdnin, což je další plus a taky zajímavé akce a na jednu z nich vás pozvu už za chvilku. Hezké odpoledne.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: LMFAO, Party Rock Anthem. Za chvilku jedná kromě jiných třeba fotbalová věc, anebo Simon Fava a Magalena. No a teď vás pozveme na akci, která startuje už zítra v dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Multikulturní oslava, famózní akce Afro Ostrava. Bude to zítra, tedy v pátek a v sobotu 14. a 15. A v rámci toho, co vás tam čeká, zažijete neskutečná živá hudební vystoupení afrických, evropských, karibských a světových umělců a DJů. Uvidíte spoustu uměleckých děl, budou taneční lekce, módní přehlídka, workshopy, panelové diskuze a taky tržní zóna, takové zajímavé tržiště s řemeslníky, tvůrci a prodejci, kteří nabízejí doplňky, řemeslné výrobky a kulturní produkty a bude tam taky zajímavé gastro. Tak si určitě udělejte chvíli a stavte se do dolní oblasti, ať už zítra nebo v sobotu na Afro Ostrava. Myslím, že to rozhodně bude stát za to.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
11: Po

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď Fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Alok a Kenny Dope González, myslím, že ještě pamatujete i tu původní verzi. Mám tady zase malé ohlédnutí za ranním programem. Někdy je těžké, když děláte s parťákem, který ve chvíli, kdy odhalíte jeden ze svých dávných koníčků, se začne smát. Týkalo se to Zumby a Móni, poslechněte si. Best of
1: Fresh. Už jsem ještě jezdila na Zumba víkendy do Beskyd, Honzi. No nesmí se, bylo to poměrně nedávno, jenom pár let zpátky v historii.
2: To si tak děláš tohle, srandu, tohle... Bude tak to, promiň, teda to, to si teď jako, ale to je krásné.
1: Tak tohle
2: ty jsi
1: byla...
2: jezdila na Zumba víkendy.
1: Tak tohle byl jeden z tracků, na kterých jsme tancovali. Ano, David Guetta a Nicki Minaj.
2: Senzace normálně.
1: Zeptej se, co bylo nejlepší na Zumba víkendu.
2: Ty, Moni, prosím tě, řekni mi, co bylo nejlepší na Zumba víkendech, na které jsi jezdila.
1: Tyjo, kachna se zelím, kterou dělá ten bez legrace. To nám vycházelo, myslím, tak dvakrát za rok se jezdívalo podzim a jaro. A my jsme se všechny s holkama jsme se shodli, jsme se vždycky těšili, že bude kafna.
2: Zumba víkend. Holky, já bych chtěl vidět normálně tu vaší partu.
1: Jo, tak to můžeš samozřejmě, jo. Ta parta ještě existuje, jo, já už do ní úplně nepatřím,
2: všechny
1: protože
2: žijete,
1: přestali
2: jo?
1: Dělat kachnu, ale... Best of Fresh. Siesta. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Zeta Spektrum a taky už Aleš Bruna zase vytáhl na sociální sítě playlist svého dnešního Fresh Mixu. Dejte si to mezi 17. a 19. Pokud jste nebyli na našem Facebooku, tak nebudu prozrazovat ty hlavní hity a tracky, které ale zase vyhrabala kdo ví odkud, ale určitě to stojí za to. Kdybyste ten playlist chtěli, tak určitě naše sociální sítě nebo aplikace. Tam všechny ty důležité věci, které se týkají Fresh Rádia, najdete. Tak jo, Fresh Mix Alešem od 5. Ode mě za chvilku Alibi anebo Loud Luxury. One Call Away. Těším se.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Siesta.

0: Loud Luxury, One Call Away. Jste na Freshie, za chvíli aktuální kontrola provozu na cestách. Teď ještě něco k počasí, protože to vypadá, že i poslední čtvrtina prázdnin bude poměrně teplá, hlavně tento víkend, kdy mají teploty vystoupat na 30 místy až 36 stupňů Celsia. To, s čím celé Česko bojuje, teď aktuálně velké sucho. A co je zajímavé, tak někde klesají teploty v noci až pod bod mrazu. Stal se tak v Krušných horách, kde meteorologové naměřili minus 2,8 desetin stupně Celsia, což je teda hodně zajímavé. Důležité je, že stále bude vidět hezky na Perseidy, které ještě nějakou chvíli budou pozorovatelné. No a vypadá to, že srážky a výraznější deště opravdu až někdy během září, což je možná dobrá zpráva, pokud ještě chystáte nějakou tu dovolenou v rámci České republiky, tak to vypadá, že závěr srpna bude pro tyhle účely úplně ideální.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Doprava.
2: Tak díval jsem se na aktuální přehled o dopravních nehodách. Máme dobrou zprávu, zatím aktuálně nic nového. Ještě připomínáme nehodu, která byla u toho Kruháče, kde se srazila dvě osobní auta. Kruháč, který vede k Mariánsko-Horské na trase ve směru z přívozu na Frýdek Místek, ale tam se to možná ještě chvíli bude řešit, ale pak už by to mělo být v pohodě. Jinak nic nového nepřibylo. V rámci měření bylo vidět třeba taky policisté v Klimkovicích, ale zřejmě už se přemístili, tak kdyby náhodou něco aktuálního bylo a věděli jste o tom, tak nám určitě dejte vědět. Za chvilku taky Enrique Iglesias, Fireboy, anebo Karol G a Bruno Mars.
0: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

No a s ní nikdo menší než právě Bruno Mars, jedna z věcí z jejího nového alba, na které má třeba i duet s Drakem, ale právě i s Bruno Marsem, což je jasná vstupenka do všech rádiových rotací. Tak tahle pecka se jmenuje Still, kdybyste chtěli si ji dát do svého osobního playlistu, tak určitě můžete. Za chvíli dáme další Show Me Love, věc, kterou znáte, Fire a nebo Benny Bianco a

0: Jedna z nových věcí Alexandry Stan Fire. No a Marek, ten tady bude odpoledne opět po 14. hodině. Tento týden má Michaela dovolenou, tak se mu to tady střídá. No a tak třeba z Marsy, která se tady zase po delší době zjevila v éteru Fresh Radio, řešili včera klimatizaci v MHD. Best
1: of Fresh. Vezmu si něco navíc. A když jsem nastoupila do tramvaje, tak jsem si velice rychle uvědomila, že to nemám a že je to velká chyba.
2: Asi myslíš nějakou bundu, ne?
1: Zimní.
2: Zimní.
1: Ano. Zimní bundu jsem si chtěla vzít sebou, ne vážně, jako já to myslím vážně. Třeba pro ty, co jezdí neustále autem a hromadnou městskou dopravou nejezdí vůbec. Tak abyste věděli, já vás uvedu v obraz. Kdy nastoupíte do tramvaje, chci upozornit, nejsou to všechny, jo? Ty starší modely to úplně nemají. Ale takové ty novější, nastoupíte do tramvaje a dostanete takovou, ale takovou facku, jako zimy, že to je neuvěřitelné. Mm-hmm. Mě by fakt zajímalo, nakolik to ten dopravní podnik jako jede, tu klimu, protože
2: myslím,
1: to je
2: na plné
1: jako,
2: koule.
1: To je masakr. Best of Fresh.
3: Fresh. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market. Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Siesta. Siesta.

La Passion, Gigi D'Agostino a taky Fresh a Siesta. Září za chvilku zaklepe na dveře a pro některé děti to bude první návštěva školy. A když se dívám na výdaje, které se teď jako zprůměrovaly na základní výbavu pro prvňáčka, tak letos si musí rodiče prvňáčku připravit ve slevových akcích asi 3350 korun, což je podobně jako v loni. Nejvíc prý zdražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity a nejvíc naopak zlevnily sešity a svačinové boxy. No a tou nejdražší položkou zůstává školní aktovka, která letos vyjde v průměru na 1614 korun. Tak jenom abyste věděli.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: zajímavých aut, protože třetí offroadový sraz Grill Off 2026 se blíží. To datum je 4. až 6. září, bude se to konat v Ostravě na Vřesinské Strži. No a čekají vás famózní zážitky, závod na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadu, taky doprovodná exibice na motorkách a čtyřkolkách, překážková trať tombola a k tomu ještě večerní party. My budeme určitě nějaké lístky taky rozdávat v dalších týdnech, jinak se určitě mrkněte na web, na stránky nebo facebookový profil Grill Off 2026, ať u toho můžete být taky.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Letní rande stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Dua Lipa tady na Freši. Pro ty, kteří mají rádi módu, máme dobrou zprávu, protože se v Ostravě objeví pobočka světového modního giganta. Irský řetězec Primark oznámil už přesné datum, kdy otevře svoji první prodejnu v našem kraji v ostravském nákupním centru Avion Shopping Park. Bude to v září 8. v 9 hodin a 30 minut. Bude to pobočka na dvou podlažích, takže to bude asi hodně zajímavé v rámci toho sortimentu a uvidíme, jestli oživí ten modní trh tady v Ostravě. Tak si pište 8. září o 9:30 ráno. Fresh Radio.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Dnes máme relativně klidnější provoz, protože i teď jedna jediná dopravní nehoda. Dvě osobní auta se srazila na silnici, která vede na Kajlovec z Hradce nad Moravicí. Je to velmi čerstvá, 15 minut zpátky dopravní nehoda, takže v tomhle místě určitě jeďte opatrně. Jinak ale klid, tak si to užijte a za chvíli taky rychlá rota. Marek s někým.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je! Tam je dinosaurí mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
9: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Rychlá rota.
5: A neb dva, co nezastavíš.
15: Rychlá rota.

0: 14 hodin a 9 minut, čtvrtek 13. srpna. Ahoj lidi, krásné odpoledne, začíná Rychlá rota. Marek a Kate dneska.
1: Krásné odpoledne.
0: Řekni mi, ty jsi říkala o téhleté písničce, že si ji pamatuješ jako malá holčička?
1: Ne úplně malá holčička, ale taková jako menší holčička. Ona už to jako něco pamatuje.
0: Jako nezletilé děťátko?
1: No určitě jsem byla nezletilá, no ještě. Jo? No, nebo snad ne, nebo se pletu. Ono to už taky pamatuje nějaký ten
0: Já totiž nevím, který to je rok, to by tady musel být někdo jiný a ne já.
1: Jasně.
0: Já myslím, že Aleš Bruna by ti řekl i datum vydání, i datum prvního vripu do vinilu, jako jo, tak...
1: Skvěle, tak mi by stačil jenom rok.
0: Aha, dobře.
1: Nepotřebuji tak detailně.
0: OK, tak jo, jdeme na tu rychlou rotu, máme tady pro vás spoustu muziky, taky naši vaši oblíbenou soutěž a taky se zeptáme Kačenky, jak se jí dneska vstávalo. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Hotovo, naštelováno.
1: Ano, všechno v pořádku.
0: OK, tak je tady na mě ta otázka, abych se tě zeptal, jak se ti dneska a v kolik hodin se ti vstávalo dobře?
1: Marečku, máš připravené to pípání?
0: Nemám, ale zkusím to, jo?
1: Jo, výborně, a tak aspoň takhle, funguje to. No, mé vstávání dnešní, no, vstávala jsem poprvé ve 4.30.
0: Proč?
1: Protože vedle pejsci se rozhodli, že budou do něčeho škrábat. A vzhledem k tomu, že já teďka hlídám psa maminky, která je na dovolené a nejsem ve svém bytě, takže jsem taková nesva a měla jsem pocit, že se mi někdo dobývá do dveří vchodových, jo? Než si ten mozek uvědomil to, že ten můj pes, kterého hlídám, by štěkal, kdyby někdo byl u dveří, tak prostě jsem se probrala a řekla jsem si, dobře, tak za chvilinko to přestalo, takže si ještě zdřímnu, že to ještě zvládnu. No, ale nevypla jsem si budík ze včerejšího dne, takže budík 5.15 rozvonil. Myslela jsem, že toho teda vyhodím oknem, ale věřím, že jsem nebyla jediná, kdo byl v ten moment vzhůru v tom baráku, protože to moje zvonění bylo poměrně dost hlasité a takové celkem nepříjemné.
0: Já si myslím, že asi v tuhletu chvíli už se modlí, že se maminka vrátí z dovolené.
1: Uvažuji, že jí to trošku urychlím ten návrat, ano.
0: Jakože pošleš do Egypta soukromé letadlo?
1: Asi.
0: Škoda peněz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Dream, tohle to byla Katy Perry.
1: Vda nebo lež?
0: Ach, ten Roman, to já mu vždycky poděkuji, jak mi tady vypne nějakou tu kartu. OK, naše vaše oblíbená soutěž, pravda a nebo lež, hrajeme o 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina. Dnešní otázka naprosto zákeřná, naprosto jasná a myslím si, že velice těžká. Jo, jdeme na to. Je pravda a nebo lež, že Kate dneska vstávala ve 3 hodiny a 40 minut? WhatsApp 77 337 136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio.

Fresh.

0: To se divíš, víš, že ta muzika ještě jede dál, když už nemá jet. Ta, ten track má asi zhruba ještě nějakých dalších 8 minut a někdo zapomněl ukončit tu skladbu, víš. Tak... Ne, já myslím, že je na čas, abychom rozsekli tu nejzákeřnější soutěž, kterou tady máme dneska.
1: Pravda nebo lež?
0: Pravda nebo lež, hrajeme o 2000 korun do obchodního centra Forum Nová Karolina a nikdo z vás to netrefil, jenom na jednoho člověka, který se válí u moře, dokonce nám poslal 3 hlasovky, všechny 3 stojí úplně za nic, protože to měl přepnuté na reprák, jo? Že hraje tak, na celé moře, tak...
2: Tak někdo si užívá, že jo, no někdo ne, někdo stává ve 4.30.
0: 4.30, ne 3.40, jo, my jsme si schválně ještě to pouštěli, jestli jsem to řekl dobře, protože i Kača byla zmatená, jak no, lesní včela před Tokijem.
2: No my jsme se snažili zmást vás a vy jste zmátli mě.
0: Ano, takže jediný, kdo to trefil, tak je Radim, myslím, že koncové číslo, počkej, to
2: konečné číslo 838.
0: 838, tak jo. Ano. Čtvrtý do party, jo, no. A zatím všechno chlapy. Tak
2: všechno jsou chlapy?
0: To jsou všechno chlapy, vypadá to, že budou asi v tom obchodním centru nakupovat asi pro své drahé,
2: no, teď jsem
0: drahé
2: to chtěla
0: polovičky,
2: říct,
0: anebo,
2: jste v pořádku.
0: Jako já bych to projet, jo, jako nebudu vám
2: jak
0: radit,
2: jinak?
0: Já bych se nedělil.
2: Buď bys to projet, nebo bys to propil.
0: No tak jako radši projet, jako, jo, jo, no. Tam myslím, že tam v tom food courtu nahoře je toho docela dost. Hele, super, díky moc, jsme hrozně rádi, že jsme vás dostali úplně na lopatky.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
1: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Ještě teď se směju, co se děje mimo éter, a ještě bych se hrozně rád vrátil k té naší vaší oblíbené soutěži Pravda nebo lež, kdy vlastně ten člověk, který nám tady poslal několik hlasových zpráv,
1: ano,
0: tak už byl tak navalený u toho moře, jo, říkal několik mnoho ožujskoje mám tady v sobě.
1: Ano, takže
0: tak
1: v Chorvatsku.
0: Zapomněl si přepnout ten telefon jakože na telefon a nechal to na tu bedínku.
1: Jasně. No,
0: tím pádem veškeré zprávy, které nahrával, tak nějakým způsobem brala jenom ta bedínka, ale prostě víš, to vůbec nešlo slyšet.
1: Ale víš, co tvrdil, že Instagram mu to bere? Takže
0: no, já tomu nerozumím. Asi určitě to bude v rukách. V každém případě ještě nám napsal, jak to říct, no, že prostě ten telefon je úplně fungl nový a že by byl hodně naštvaný, kdyby, jo, to bylo, kdyby to bylo špatně.
1: Tím telefonem, jako, no.
0: Kdyby to bylo tím telefonem.
1: To věřím. No,
0: radíme, zdravíme tě do moře, moc se tam nespal.
1: A neutop se.
0: A neutop se hlavně teda. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, máme 2 minuty po 15. hodině a mrkneme na cesty. Tak, jsou tady 3 dopravní nehody, které jsou v systému, pojďme na to. U obce Paskov, jak je ten kontejnerový terminál, tak vlastně tam vede taková ta cesta, no a tam je havárie cyklisty se zraněním. Počítejte, že se tam asi pravděpodobně možná i zdržíte. Další dopravní nehoda je v ulici U Sušárny v Dolních Životicích, což je okres Opava. Tam jsou v sobě 2 osobáci a ještě tady vidím 58. kousíček od Eurooilu u obce Petřvald. Tam jsou v sobě taky 2 osobáci a všechny záchranné složky jsou na místě.
2: To je to samé, co jsem teďka chtěla říct já.
1: Jo, fakt?
2: Mhm, opravdu.
1: A nic jiného tam nemáš?
2: Ne, nic jiného ne.
1: A ty jsi říkala, že na Švestkách ještě něco?
2: No, tak to je ta sama.
1: Ježiši,
2: směrem na Mošnov, u čerpací stanice.
1: Tak ty jsi vlastně chtěla jenom něco jako no, říct do mikrofonu.
2: Přesně tak, no. Ano, a ty to užiju. No,
1: já tě normálně k tomu málo pouštím.
2: Přesně tak.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Další skvělý hit tady u nás na Fresh Radio v rychlé rotě, Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: No, už bude.
0: Už se těšíš, jo. Já jsem se tě chtěl zeptat na jednu takovou blbou otázku.
1: Tak venku se radši neptej, když je blbá.
0: Venku je strašné horko a ano. Ty jsi celá v černém, ty se chystáš dneska ještě na pohřeb po vysílání.
1: Jo, na ten svůj. No ale ne, nechystám se na pohřeb, ale zas takové teplo tam už není. Pro mě to už je taková jako normální teplota a ráno je už strašná zima. Takže ano, mám dlouhé kalhoty, černé, ale jsou tenké a tričko s dlouhým rukávem, černé. No,
0: dobře, tak kdo umřel?
1: Neumřel nikdo, to teprve umře, ten pes.
0: Já myslím, že umřelo léto takhle jako za chviličku. Hele, já bych to ještě nepodceňoval, protože v sobotu má být strašné horko.
1: Tak to si vezmu zase tílko.
0: To bude masakr, má být přes 30 stupňů.
1: Tak to je dobrá zpráva, protože já to teplo mám ráda, mm-hmm. Takže vůbec se tomu nebráním.
0: Okay.

0: I takovou úžasnou pozitivní hudbu hrajeme Marshmallow, jak si říkala, Bonbon, Portugal Domena, taky celá skladba se jmenovala Phoenix. No a máme pro vás další pozvánku, protože se připravuje další festival a ten bude 14. a 15. srpna samozřejmě letošního roku v Dolní oblasti Vítkovice, tady u nás v Ostravě, a ten festival se jmenuje Afrostrava 2026.
1: Není to jenom festival, je to vlastně oslava, která přivádí Afriku i svět tady k nám do Ostravy. A můžete se těšit nejenom na živá hudební vystoupení, ale třeba taky na různé umění a instalace. Můžete si dát taneční lekce, podívat se na módní přehlídku právě
0: inspirovanou. Ty tam budeš taky?
1: Ne, já budu na jiném. Já budu někde jinde. Čekají vás tam také samozřejmě panelové diskuze a nemohou chybět ani taky workshopy, případně nějaká tržní zóna, kde si můžete ty výrobky koupit a odnést domů.
0: No, tak asi není co dodat. 14. a 15. srpna Dolní oblast Vítkovice, Afrostrava 2026.
2: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
2: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota!

0: Ano, teď jsme se právě skoro bavili jako dvě rosničky, co chybí tady tomuhle tomu počasí. Ty jsi říkala, že se strašně netěšíš na to, až se ochladí, ale musíme to vzít z té druhé strany, kdy všichni čekáme na ten deštík.
1: Ano, já tomu rozumím, chápu to, ten dešť je potřeba vůči půdě, ale vůči sobě ho jako úplně nechci, že jo?
0: No, no dobře, ale tak by se podívat, jak vypadá Ostravice, by se podívat, jak vypadají přehrady a myslím si, že by ses ani nešla vykoupat na Žermanice v tuhletu chvíli.
1: Já se chodit nepotřebuju koupat.
0: Jo, ty se nekoupeš, ty ne, si ne. Takové...
1: Jo, já jsem takové prasátko, ano.
0: Ještě, že to přizná ta baba jedna. Rychlá rota.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tak si to představ, pomaličku končí prázdniny, pole už jsou sklizená, už je to rozoráno, jasně, možná připraveno k zasetí o zimu, za chviličku bude třeba vytáhnout zimní pneumatiky, budeme přezouvat, plískanice, vítr a jsme v listopadu. A když už jsme v listopadu, tak pomaličku přijde Martin, možná i na bílém koni a máme tady úžasnou famózní zimu. Těšíš se?
1: Těším se na Vánoce,
0: ano.
1: Ale na období zimy rozhodně ne.
0: Takže nepůjdeš na nějakou lyžovačku třeba do italských Alp, jako jo?
1: Netvrdím, že někam třeba nepojedu, ta zima v Alpách je úplně jiná než tady ve městě.
0: Ano, to, ano, ten sníh bohužel je bělejší většinou, no, a většinou déle vydrží, no.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina, odměny bez čekání.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: No, nepřišli jsme na to, co to Axwell vykradl.
1: Nepřišli
0: jsme, no, nedá se nic dělat, ale vrátíme se ještě k tomu minulému vstupu, který jsem zakončil, že v Alpách je sníh bělejší.
1: Perfektní.
0: Tak pojď na to.
1: Není bělejší, jako nebo svým způsobem trošku možná ano, protože tady ve městě jasně jezdí auta, je větší binec a takhle, ale ta zima v těch Alpách je prostě jiná. Je to samozřejmě i tím způsobeno, že jsi na dovolené, to znamená, že takový ten běžný denní ruch a povinnost odpadá, takže si to užíváš.
0: To znamená, že se od tebe nečeká, že budeš odhazovat to bílé svinstvo před barákem.
1: Dá se to tak říct, ano, i toto je jedna z variant, ale užíváš si to jinak a ta zima tam opravdu je jiná. Nedokážu to úplně jako popsat, ale tady je to spíše jako, že ti je na obtíž, ano, ta zima, ale na těch horách si to užívá. Užíváš si ten sníh, užíváš si tu zimu, jako zimu, nemyslím roční období, ale myslím jako teplotu.
0: Já si myslím, že já to uzavřu, řekneme to po našimu, je tam prostě fajně.
1: Až pravdu. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Doprava.
1: 16. odpolední, mrkneme opět na dopravu. Máme tady jednu aktuální dopravní nehodu a ta je v obci Vendrině, což je na Třinecku, kousíček od hospůdky za Olší. Tam je osovák s nákladňákem. Počítejte s tím, že se tam zdržíte.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Linkin Park, tak to vypadá, že jsme trošičku přitvrdili na notu, ale to vůbec nevadí. Hlavně se odebereme z té zimy zase zpátky tady k nám do studia. Je tady teplo, úplně v pohodě. V Ostravě taky krásně svítí slunce, je to výborné. No a ty si teď říkala, že máš něco pro mě připraveného.
1: No, chtěla jsem se tě zeptat. Ano. Když je večer, jdeš spát, jo? Ano. Jak usínáš? Jako, že lehneš a spíš, pouštíš si televizi, ne, nebo se díváš na telefon, nebo co děláš?
0: Zásadně s televizí, nám si tam časováč, ano. Ale dám si zvuk úplně jenom na minimum, jakože tak jakože šumění do ucha. A...
1: Ano, aby tě to případně nezbudilo,
0: jo,
1: když
0: přesně,
1: usneš,
0: no.
1: Když někdo zavře.
0: A hotovo.
1: Aha, no protože já jsem to dělávala taky tak, že jsem si pustila televizi jako kulisu, byť se na ní jako, že úplně nedívám, no, ale poslední dobou jsem začala dělat to, co by se nemělo dělat, to znamená, že chytnu telefon do ruky, začnu se dívat na sociální sítě a scrollovat, jo.
0: Tak u toho neusnu, ani kdybych se zbláznil.
1: Mě to tak strašně, zaprvé, mě to tak strašně unaví, to čučení do toho displeje, že jsem během chviličky vlastně tuha, nedělej tady tyhle ty opičky na mě.
0: Já nedělám žádné opičky, já se protahuju.
1: Cože to bylo protahování? Aha, ano. Dobře, tak výborně. No, chtěla jsem říct, že se dívám na tady tyhle ty různé sociální sítě.
0: No.
1: Ale je to nebezpečné pro mě, protože poslední dobou tam na mě skáčou různé handmade výrobky. To znamená, jak si udělat, já nevím, stěnu, nebo nějaký obraz, anebo další obraz. No a já to chci zkoušet samozřejmě, že jo?
0: Nekecej. No, a jako tak, hned nebo?
1: No hned to nejde, protože k tomu potřebuješ ty věci koupit, takže hned úplně to nejde a v noci se má spát a nevytvářet něco. Mm-hmm. No ale jsou to takové pro mě inspirace, takže já potom další dny pokračuju a vyskakuje toho na mě mnohem více.
0: A ještě se mi napadla mi jedna otázka, ty u toho usneš?
1: Jo.
0: To znamená, že ráno se probereš a třeba máš ten telefon skopnutý někde u noh, nebo
1: tak? Ne úplně u toho, ale už cítím, že odcházím do říše snů, takže telefon odhodím a jdu spát.
0: Tak to klobouk dolů, to mi by se nemohlo stát ani náhodou. Ne.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Můžeš mi vysvětlit, proč si tam do toho zpíváš Ice Pingui?
1: Nevím, já jsem to někde ze zadu z toho mozku vytáhla, ještě možná z dětství.
0: Pingui?
1: Nevím, kde se to vzalo, neptej se mě, vůbec netuším,
0: já chápu,
1: ale vím,
0: že to je nějaká
1: zpívali.
0: Údajná zdravá svačinka z ledničky od jednoho toho, ale to asi nebude ono, ne?
1: Není ten, já nevím, já fakt nevím, kde se to vzalo, někde jsem to slyšela, ne teďka samozřejmě, ale jako v minulosti a ono, tím, že jsem slyšela tu písničku teďka, no tak se to spojilo prostě.
0: Já si pamatuju, jak Aleš říkal, jak byl tady naposledy na nějakém festivalu u nás v Ostravě, no. Vanilla Ice, tak on těch hitů moc nemá, že? On to má strašně málo a tuhle tu písničku Ice Ice Baby tak zpíval 6krát. Během toho vystoupení. A jakože z toho udělal show, že si nechal nějak jakože ledničky dát na pódium, v tom bylo šampaňské, všechno, pozval nějaké ty holky, teď samozřejmě Binec úplně neskutečný, chceš tam dělat zvukaře a všechno to jako potom chceš potom uklízet, jo? A prostě jakože Binec neuvěřitelný, ale prostě jakože show, no.
1: No, tak když máš jeden song, musíš vymyslet to kolem, že jo?
0: Omáčku.
1: Tu omáčku, ano.
0: Tak jo. A mimochodem, co budeš vařit dneska večer?
1: Já nebudu, pokud neuvařím toho psa, tak asi nic.
0: Aha.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
7: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
10: Kdy už tam budem.
11: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
12: No, super.
13: Co no, super?
12: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
13: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
14: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
13: Rychlá rota.

0: Tak teď jsem ti ukázal jednu takovou fotečku, která se nám líbila oběma. Mimochodem byl to lístek z bankomatu, kde na účtu disponibilní zůstatek kolem 39 míčů.
1: No komu by se tady tenhle ten lísteček nelíbil, řekni mi.
0: No dobře, ale pojďme to udělat opačně, jako, nebo zeptat se na ruby, proč to tam chceš mít? Tolik peněz. Když na klasickém standardním účtu nemáš vlastně ani korunu zhodnocení.
1: Ne, tak mu to asi tomu dotyčnému to zrovna přišlo, víš, tak on si to šel zkontrolovat, jestli už to přišlo, proto je tam ten lísteček a teď si to převede třeba na ten spořící účet, že jo?
0: Jo, jasně, že tam z toho něco bude mít.
1: No a nebo to zajde utratit.
0: I když já si myslím, že čím víc peněz máš na spořícím účtu, tím oni ti snižují úrok, že?
1: No tak samozřejmě, to tak jako bývá většinou.
0: No a tak pojďme do reality. No. Kolik máš ty běžně na takovém soukromém účtu, jako máš tam vyšší desítky tisíc nebo nižší desítky tisíc?
1: Rozhodně vyšší desítky, možná stovky.
0: Fakt? Korun. Jo, korun, aha. Víš co, já mám takovou obavu, že jsme na to úplně stejně.

0: Co, Marečku, budeš vařit? No. Dáš mi nějaký tip?
1: Jo, takhle, tak ty jsi to pěkně hodila na mě, dobře?
0: Ano,
1: tak ty tady celou dobu básníš o tom, že si dáš

0: kajíčko, já nevím, co všechno, ano, a nakonec se mě ptáš, jo? Co já budu večer vařit.
1: No?
0: Já se hecnu, já mám očištěnou kuřecí játro, budu dělat kuřecí játro na cibulce.
1: A s čím to budeme mít?
0: Z rýží.
1: No, takže můžu přijet.
0: Z rýží. Nevím, jestli zbyde, protože já jsem toho vzal jenom 60 dekal.
1: Tak to nic.
0: To je tak akorát na jeden oběd pro tři lidi.
1: Já bych musela samozřejmě jít do obchodu, abych něco uvařila, protože tím, že jsem ve dvou různých bytech, tak ne všude je všechno. Takže já se tento týden odbývám, ale játru jsem měla nedávno, to se přiznám, ale měla jsem jenom takovou tu orestovanou a
0: já to miluju.
1: Tím normálně s toustičkem, víš, jak bude na cibulce, jo, játra na cibulce s toustičkem.
0: No dobře, tak játra na cibulce s toustičkem, anebo taky, když vemeš a nakraješ vepřovou játru a stačí jenom posolit a popepřit a hodit ji pěkně normálně na pánvičku a je to za chvíličku, je to úžasné.
1: Tak i ta vepřová?
0: K tomu, jasně, k tomu hranolky a tatarku a nazdar.
1: Přiznám se, vepřové játry se bojím, nebo nebojím jako takhle, ale bojím se ji připravovat, jo, že ji nepřipravím dostatečně nebo něco, takže vždycky je to kuřecí játra.
0: Já ti rozumím, jenomže kuřecí játru, když přeženeš, tak to je prostě potom taky, tak je to tvrdé takové. A ta vepřová játra, to musíš prostě trefit tak akurát, no. A musíš trošku odoperovat ty žilky a pak to nakraješ a pak jedeš becky bomby.
1: Je, tak to už zase moc v roboty.
0: To je typická Kateřina Černáková.
1: Ano.
0: Hezké odpoledne.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Za pár minut 17. hodina jdeme se podívat opět na dopravu. 11. to znamená Rudná ulice ve směru na Havířov, jak je ve Svinově ten obrovský kruháč, tak je tam dopravní nehoda dvou osobních automobilů, tak počítejte na té Rudné, že se určitě zdržíte. A pak je tady ještě jeden problém na ulici Výškovická, jak to tady, složky integrovaného záchranného systému blokují pravý jízdní pruh ve směru na Vítkovice, protože je tam dopravní nehoda, kdy někdo spadnul z koloběžky.
2: Někdo?
1: Au?
2: Já jsem to nebyla výjimečně.
1: No jasně.
2: Jsem tady.
1: Jo. Co bude teda večer?
2: Po nás nastupuje Aleš Vrůna a jeho Freshmix a následně samozřejmě o 19. hodiny 14. deník Puls a posléze Drum Code Live.
1: Tak super.
2: Takže to bude celkem pecka.
1: Tak Ačenko, děkuji ti moc krát za pomoc.
2: Není za to, tak zase někdy.
1: Měj se úžasně, ať se ti daří ve tvém salonu. Leda, že byste zmínil salon, šerife.
2: Tak můžeme zmínit ze salonu na salon.
1: A jak budu potřebovat, já se zase ozvu.
2: Jasně,
1: můžu,
2: jo,
1: teda.
2: Určitě můžeš.
1: Perfektní, tak hezký podvečer a večera, čau.
2: Čau.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Tak hezký čtvrteční podvečer, jste na Fresh in the Mix. Startujeme dnešní dvouhodinovkou písničkou kapely Black Eyed Peas The Time 2010. A takhle v tom budeme pokračovat následující zhruba hoďku. Je tady Fresh Party Mix číslo 5, playlist na mém Facebooku, tedy notoricky známé hity, party hity, napříč věky, napříč žánry. Tak hezký poslech.

0: download your app.
1: I'm the party application rocking just
2: buď
1: like
2: fresh.
1: That.
2: Flash.
3: Jinak v originále samozřejmě Hříšní tanec The Time of My Life, ta nejznámější z tohoto hudebního filmu. Takhle to tady udělali kdysi před lety Black Eyed Peas.

Tuhle tu písničku, když si před lety, tedy v roce 2001, napsala Linda Perry, bývalá členka kapely Four Non Blondes. A dokonce ji nabídla Madoně, tady odmítla. A proto je s tou obrovský a zásadní hit Pink, Get the Party Started.

Marius Andrej, tedy rumunská dvojice Murandi. A jejich Love is the Answer, tedy Angels 2007, 8, tak nějak. Refreshing, in the mix. Fresh mix.

Tak už se nám to blíží 23. září. Praha, Pussycat Dolls, O2 Areně. Hej, s touhletou písničkou. Slavné Háš vyšlo 2008 a je to vlastně mashupex I Will Survive od Glorie Gaynor.

No jo, kapela se dala znovu dohromady, už teda vystupuje jenom v omezeném sestavě, jenom tři dámy z původní sestavy. Tak uvidíme, jestli O2 bude zaplněno příznivcemi tady tou ženskou částí.

1997, Dánsko, Norská Aqua a až třetí single z debutového alba Aquarium. No jo, nebyl to prvotní nápad. Pak to přišlo. Samozřejmě pomohl tomu ikonický videoklip a také souc Mattelem, který vyráběl panenky, nebo vyrábí panenky Barbie. Nakonec to nedopadlo ani pro jednu stranu dobře, museli se domluvit.

Work hard, play hard. Tvrdě pracují, tvrdě paří. Jinak Neo a Aiken a hlavně David Guetta. To se mluvená písnička z roku 98 od Alice DJ Ben Love Alone. Tohle to vyšlo 2013 a hraje se dodnes a funguje dodnes na party. A my dneska při čtvrtku tady na Freshi máme party.

vzpomínám, že ten popolvek Badia, který se tam ozývá právě teď, se moc textasce, která vymyslela text téhleté písničky, nelíbil, dokonce protestovala, soudila se, ale nějak se to pak uhladilo a stal se s tou obrovský hit.

ale hlavně Lauren Bennett, ta přednedávnem odešla do hudebního nebe předčasně. A taky kultovní videoklip, viděli jste? Určitě stojí za to i po letech na něj mrknout.

Harmonika vyzevlovaná z písničky z roku 1978. San Francisco Bay se jmenovala. Jinak Timber, americký Pitbull a Kesha. 2013. Jo, už tehdy letělo. Ka

Připomínám party mix číslo 5. Najdete na mém Facebooku playlist. A taky na našem Soundcloudu, tedy rádiovém Soundcloudu. Na chviličku pokračujeme, dáme třeba Jennifer Lopez, Bellinio, nebo Agustína, nebo Veronu. Jsme fresh. Jsi frekvence, aplikace a DAB+. Fresh mix. Fresh mix.

0: Fresh Radio. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje kar-

0: Sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo?
1: Tak, pokračujeme ve čtvrteční party na Fresh & The Mix. Připomínám, party mix číslo 5. A rumunští Ozone, tedy Dan Balan, Radu a Arzeny. Ozone si říkali. 2003. Numa Numa Song. Tedy Dragostarintej.

ve videoklipu kultovní letadílko. Takový trošku kreslený, animovaný klip. A klasika, party klasika, která funguje. Tak on se 3 roky zpátky, vlastně o 4 jsem si mi stál na stejném pódiu tady v rámci Oldies Festivalu v Ostravě. O, už není ten festival, bohužel.

1999, Jennifer Lopez. Let's Get Loud, písnička, která vlastně videoklipem byla mistrovství světa ve fotbale žen. Takový ten ikonický videoklip se spoustou lidí kolem. Ale pozor, písničku napsala Gloria Estefan. Ale dala ji Jennifer tenkrát, no.

Aj, Samba de Janeiro, 1997. Němečtí Bellini. Jak opět vysemplovaná stará věc ze 70. A stala se z toho fotbalová hymna.

Holandský Armin van Buuren, 2018, blá, blá, blá. A opět děti. Jasný hit. Ah.

Zwei Polizei, Dreifield, Hagadir. 1994, italský projekt Modo. A vy jste na Freshie Jen to Mix v rámci čtvrtka. Jdeme party hity, party songy, napříč lety, napříč žánry. Takzvaný Fresh Party Mix číslo 5 dneska na předsesu v rámci léta a prázdnin. Fresh!

0: Viktor Šišov. Nebo Šiškov teda, Viktor Šín.
1: Že mi nesluší mít sám, ukaž mi, co umíš, tomhle chladu, chtěl bych cítit čar, těla zdvojit mezi nás, nevadí.
0: Tak, tak, Safír, už 3 roky to hrajeme pořád do kolečka.
2: Fresh Mix a Ale

tlačíme to do finále. Originál písničky 1962. Dneska úplně zapomenutá věc, nebýt Jeffa Lynna z ELO, ale hlavně George Harrisona z kapely Beatles. Got my mind set on you. 1987 a špice americké hitparády. A nejenom tam samozřejmě.

Tak Fresh Party Mix číslo 5 připomínám. Dneska v rámci letního a prázdninového vzpomínání najdete na mém Facebooku playlist.

Finále je tady. Petr Adámek, tedy Stein 27 z Brna a jeho Habibi písnička, která taky funguje jako správný party hit. Tedy taky zpátky.

0: Fresh Radio. Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Kdy už tam budem.
11: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
12: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

Ona má štíl, hrajeme pořád, pořád to funguje. A tohle to je hodně podobné. Hodně podobný feeling, nálada, atmoška. Daj mi groove, Igor Chmeťo.

Já vím, asi jediná písnička, která z toho povyku kolem fotbalu přežije a bude se používat i mimo fotbal, tedy v éteru, a bude se vzpomínat. Daj, Shakira, Burna Boy.

Před nám taky kanadskou Carly Rae Jepsen vydala v pátek věc, která je hodně podobná retro věcím od Aby. Taková chytlavá Don't Leave Me On The Dance Floor se jmenuje. Ostatně už je také slyšíte v našem denním playlistu od pátku, ji hrajeme mezi novinkami. My takové věci v českém éteru jako první vždycky hrajeme. Tím jsme známi, bo jsme fresh.

Jsme tady před chvíličkou vzpomínali na staré Pussycat Dolls. Pojďme si dát jejich novinku, která taky zazní v O2 v Praze v září na jejich koncertu, novém koncertu Club Song.

0: A tam bude tedy Nicole Scherzinger. Myslím, tři z těch původní, z té původní sestavy Pussycat Dolls tam budou. Připomínám, už v září v Praze v O2 Pussycat Dolls, tady bylo slavné Club Song. Snad vydají i celý album mezi tím, a už moc času nemají, že jo? Za chviličku pokračujeme na Fresh in the Mix.
1: Fresh Radio.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House

0: Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Tohle to je Beyoncé, Morning Dew, její novinkový single. Už se objevují i nové remixy, udělal se i remix s Jay-Zem, tedy s manželem. A jo, pořád se snaží tu písničku dostat nějak do...

Tak, my pomaličku ale si to tlačíme do finále, to dnešní čtvrteční mixování na Freshi. Pátek jsem v Lodi, tady v ostravské Lodi, pokud mě chcete vidět naživo, akci. Já v sobotu jsem ve Stolárně, to je samozřejmě Havířov. A zase v úterý po 17. in the mix. Ale nebojte, přidám ještě třeba Becky Hill za chviličku. More, more, more.

Více a více a více. More, more and more. Becky Hill. Přidám taky Clean Bandit. Jo, taky se snaží něčím uchytit v hitparádách a taky v klubech. Tady je I Don't Wanna Hurt You. Zatím mám poslední kousek od nich.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
12: Brain Market.
13: Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u další epizody Puls Radio Show tady u nás na Fresh Radio. Jako vždy začínáme top 6, dnes v podání Nicky Bunny, kterou tímto vítám za mixem. Nicky, můžeš.
1: Zdravím všechny.
0: A jednička byla úplná novinka od Čeliny Manuhutu, která vyšla teprve v květnu 2026 na Fresh Fatty Records a byl to přesně ten sound, který od Čeliny byste očekávali. Prostě tak techy šlapačka. A jako druhý už nám hraje nová verze legendárního tracku Free od Ultranate, kterou si vzal do parády německý producent a vynikající remixér Hugel.

Posouváme se plynule dál naší top šestkou. Na třetím místě byl Francisco Allendez a jeho malý aligátor, Little Alligator, což byla čerstvá tech houseová pecka z dubna tohoto roku a vyšla na labelu Mood Collective. No a teď už pod námi hraje čtyřka, a to je Sam Paganini a Mini Cool Boys a jejich Miss You, která spojuje vlastně to techno jméno sama Paganiniho s dvojicí Mini Cool Boys, a původně tento track vyšel už v roce 2016, tak si ho dejte.

Tak pod námi právě teďka dohrála číslovka 5 a to byl Bontan a jeho The First Time. Luxusní šlapačka, houseová, musím přiznat, moc se mi to líbilo. Podle dostupných informací na internetu, skutečně ověřených, můžete jim naprosto 100% věřit, Bontan tenhle ten track půl roku testoval na tanečních parketech, než ho konečně vydal. No a šestka, která už teďka naješní pod námi, tak to je Vintage Culture, Baskar a Mecca a jejich Tina. A podle opět naprosto ověřených informací na internetu, ten vokál, který tam teprve zazní v tom tracku, tak odkazuje na přímo na zpěvačku Tina Turner. Takže posuďte sami. I don't know about this.

Tak to byla naše tohto týdenní top 6 v podání Nicky Bunny. Myslím si, že zazněly parádní kousky, takže pokud se vám nějaký líbil, tak určitě podpořte třeba toho umělce, který ten track vytvořil, protože producenti ti tvrdou kurku chleba mají a na rozdíl od těch DJs, kteří berou 6-7 místné cifry za vystoupení, tak producentům se úplně tolik dobře nežije. Více o tom si můžete dočíst třeba na housemagazinu.cz, který o tom teďka vydal zajímavý článek. To jsme trošku odbočili, protože v první hodině, jako vždy, musíme vyspovídat našeho dnešního hosta, kterým bude, nebo kterým je, on už tady samozřejmě stojí naproti mě, je to DJ Juvi, takže na toho nejdříve vystřelíme naše pulse shots, tak jako na každého hosta, a posléze si ho vyspovídáme i o tom, jak jsem to říkal posledně, takže kdo je, co dělá, odkud se vzal a kam směřuje. V druhé hodině potom si něco řekneme. DJ Juvi nám jednak naservíruje jeho guest mix, na ten se moc těšíme, ale taky si něco řekneme ještě o festivalu Mácháč, který se koná již tento víkend, a zasoutěžíme si o dvě VIP vstupenky tady na tento festival. Takže v druhé hodině vyhlížejte opět opravdu záludnou otázku, a když na ní odpovíte správně a pošlete nám tu správnou odpověď na náš WhatsApp, který posléze oznámím, tak můžete vyhrát dvě VIP vstupenky na Mácháč. Pokud nemáte plány na víkend, myslím si, že je to jasná volba. A teď už necháme hrát Nicky Bunny naši první hodinu a vy si to užívejte, volume pořádně doprava.

0: Je to přesně tak, jak nám oznámil jingle a jak jsem před chviličkou zmiňoval, je na čase, abychom našeho dnešního hosta, DJ Juviho, ahoj Michale.
1: Ahoj, já děkuju za pozvání.
0: Abychom ho podrobili naší každotýdenní nebo každo vysílání rubrice, a to je Pulse Shots. Čili já teďka na Michala vystřelím našich rychlých 15 otázek, respektive otázky nejsou rychlé, ale rychle budou muset být jeho odpovědi. Takže jsi připraven?
1: Jsem ready.
0: Tak jdeme na to. Jaký byl poslední seriál, který jsi viděl?
1: Ztracení.
0: Hezky. Film raději doma na gauči nebo v kině?
1: Asi obojí.
0: Raději single player nebo multiplayer videohry?
1: Single player.
0: S věkem je to čím dál tím víc single player. Jaký je tvůj ideální víkend, když nehraješ?
1: Doma s dětma. Uh-huh. A s manželkou.
0: Star Wars nebo Star Trek?
1: Star Wars, rozhodně.
0: Marvel nebo DC?
1: Marvel.
0: S jakým jídlem máš toxický vztah a může být klidně pozitivní nebo negativní?
1: Jsou to houby.
0: A je to pozitivní nebo negativní?

0: Negativní.
1: Negativní. Ano. Tak to soucítím docela. Jak často experimentuješ s novými žánry nebo zvuky?
0: Experimentuju v celku dost, si myslím.
1: Kdyby jsi mohl vybrat ikonické místo, třeba festival, klub nebo památku, kde by jsi rád zahrál?
0: Tak to je těžká otázka. Můj sen je Ibiza, takže okay, asi jo. Nějaký klubík tam, pača.
1: To je v pohodě, to je hodně v pohodě. Kdybys měl dělat DJský workshop a předávat zkušenosti, co by byla první věc, kterou bys učil?
0: Aby ten člověk nepropadl určitým věcem.
1: Třeba?
0: Nějakým omamným látkám třeba.
1: Jo, okej. Okay. Jo, může být, může být. To jsme tady ještě neměli, jasně, takovou odpověď. Ale jasně, souvisí to s tím. Který song bys zakázal pouštět na party?
0: Který song bych... Tak to je těžká otázka. To bych asi tak nějak hodil do autu.
1: Okej.
0: Okay. Nechci nikoho...
1: Dehonestovat. Jaký track tě naposledy donutil dát repeat?
0: Jaký track mi dopustil... No, tak to je taky těžké, protože těch tracků mám tolik, že je strašně těžké na tohle.
1: Okej, okay, nedá se to prostě selektovat.
0: Jo, bylo by jich více určitě.
1: Co ti nejčastěji lidi vyčítají? Některé jsou záludné, neříkám, že ne.
0: Asi nedokážu odpovědět.
1: V pohodě, i to se stává. Lidi ti nic nevyčítají, takže vlastně
0: ne,
1: máš super život. Nejdivnější nabídka, co ti přišla na sociálních sítích?
0: Takové nabídky jsem zatím žádné nedostal.
1: To je jako, upřímně, tohle je spíš na ženské publikum, nebo na ženské DJky, protože muži většinou odpovídají, že jako divné nedostávají. No. Jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš rád? Poslední otázka.
0: Jaký song mě baví a stydím se? Třeba Linkin Park, In The End.
1: Jo, může být. A ten je zrovna dobrý. Ten
0: moje srdcovka.
1: Ten mám rád. Za ten se nemusíš určitě stydět. Takže díky, to byly naše Pulse Shots. Dáme Nikči dalších 5 minut a pak se vrhneme na rozhovor, kde tě vyspovídáme o tvojí kariéře.

0: Jak jsem zmiňoval, máme tady dnes DJ Juviho alias Michala. Michale, ještě jednou tě vítám u mikrofonu.
1: Taky tě zdravím.
0: Perfektně si prošel našima Pulse Shots, si myslím, a je na čase, abychom tě vyspovídali o tom, o tvojí kariéře a o tom, kdo jsi a kde ses tady vzal a co tě ještě čeká v tvojí kariéře. Takže pojďme rovnou začít tím, kde se zrodila tvoje láska k DJingu.
1: Hele, začalo to době, kdy jsem bydlel v Praze. Mm-hmm. Začal jsem na vinilu. Mm-hmm. Konkrétně teda trancová hudba v té době. A tak nějak jsem si doma hrál s deskama a když jsem se přestěhoval zpátky na Moravu, tak jsem se tak nějak přeorientoval. Začal jsem mít, mému uchu začalo lahodit houseová hudba, mm-hmm. u které jsem v podstatě zůstal dodnes.
0: Rozumím, já a úplně to chápu, protože já sám jsem třeba taky začínal na trancu a teďka už jako moc ho nehraju. Ono jako teda popravdě ani není moc kde už teďka, no.
1: Víceméně.
0: Vím o tobě, že jsi zainteresován, nebo byl, nebo možná pořád jsi, v FM Electronic Festu, tak jestli nám o něm můžeš něco říct víc.
1: Hele, to je takový malý friendly festival, mm-hmm. který jsme založili společně s DJem Robím, mm-hmm. s kterým jsem i leta hrál v B2B. Mm-hmm. A tak nějak ten festiák měl spoustu úspěšných ročníků. Mm-hmm. A potom přišly nějaké věci, jako třeba rodina.
0: Jasně.
1: A takové příjemné věci. Mm-hmm. A ten festiák tak nějak chvíličku utichl. Mm-hmm. A můj bývalý kolega vlastně ten festiák provozoval dále.
0: Jasně.
1: No a teďka po nějakých pár letech, kdy už vlastně děti
0: jsou větší,
1: mm-hmm. tak jsme se zase tak nějak zase dali dokupy a zkoušíme mm-hmm. to zase tak nějak oživit.
0: Takže letos bude další edice, tak, jestli tomu správně rozumím.
1: Letos bude další edice, konkrétně mm-hmm. 12.9.
0: ve
1: Staříči.
0: Super.
1: Takže bych tímto rád všechny moc pozval, myslím si, že to bude fajn a říkám, je to takový domácí festiák, jo, mm-hmm. ta atmosféra je tam mm-hmm. trošku jiná, než jsou možná lidi zvyklí na jiných akcích.
0: Jasně. Ale ty máš celkově tento rok takový nabitější?
1: Jo, já jsem si tak nějak dal do hlavy tento rok, že to prostě zase do toho skočím.
0: Jasně.
1: A jo, bo je to hodně v podstatě každý měsíc. Mm-hmm. Nějaká ta akcička
0: tak,
1: je.
0: Tady vidím novou osmičku, že jsi
1: jo,
0: byl.
1: Jo, to bylo fajn. Tam
0: s Chrisem Sadlerem.
1: Beats
0: for Love.
1: Beats for Love. To je jasně.
0: Sweet Sen jako Frýdečák, že jo?
1: Tak. To je srdcovka.
0: Taky jsem si všiml, že některé jako parties, na které hraješ, takže jsou jako přes den.
1: Jo. Právě tuto sobotu mm-hmm. Chystám společně s Romanem Chmělem.
0: Ano.
1: A z pizzerii Peckadov mm-hmm. v Gongu, tak mm-hmm. chystáme takový projekt dopolední brunch mm-hmm. house party. Mm-hmm. Kdybychom chtěli spojit vlastně dobré jídlo, dobré pití už v dopoledních hodinách s rytmy dobré hudby.
0: Mm-hmm. V kolik to bude začínat?
1: Hele, v 11 hodin a celé to potrvá 3 hodiny.
0: Jo, takže od 11 do 2 a je tam nějaké vstupné?
1: Vstupné není, no tak není třeba.
0: To je paráda úplně. Takže doufám, že naši posluchači už si to píšou, nebo minimálně hledají třeba.
1: Bude to fajn.
0: Protože akce zadarmo až je přes den. Co tě tak jako táhne tady k těm denním akcím?
1: Hele, spousta mých známých, kteří právě chodili na ty FM Electronic Festy a to byly akce, které nekončily ve 4 ráno, to byly akce, které končily v 10 ráno. A dneska už ti lidi mají rodiny, ale pořád se chcou bavit. Mm-hmm. Takže jsem dostal spoustu dotazů na to, jestli by se nedala vytvořit nějaká denní party, mm-hmm. respektive dopolední party. A tak jsem si řekl, proč ne?
0: Já to jako za sebe, jelikož taky už mám dítě, skvělý nápad. já to úplně preferuju. A třeba teďka i nemusí být jako vyloženě denní třeba, ale teď právě jak jsme byli na nové osmičce na začátku srpna s Because of Art, tak ta akce končila v 10.
1: Jasně.
0: A to bylo pro mě taky super. Jako.
1: Za mě si myslím, že tohle je určitý směr, který už ve světě tak nějak jako funguje.
0: Tak budem doufat, že jo, na to...
1: Člověk prostě jde v 10 v klidu domů a ráno vstane a má čistou hlavu.
0: Takže... Přesně tak. Přesně tak, protože opravdu, jako když člověk přijde ve 3 ráno, tak ten odpočinek prostě někoho moc není.
1: Je to zlé, no, na druhý den.
0: Je to zlé. Máš toho za sebou docela spoustu. Jsou momenty, na které jsi jako úplně nejvíc pyšný?
1: Momenty určitě na bicech, kdy jsem hrál před různýma hvězdama, jako je Mark Knight, Express 2.
0: Mhm.
1: Tady ve Fabriku si do dneška pamatuju, hrali jsme po Paul Van Dijkovi, Citadela After, to bylo super, polský festival, Full Moon, Pecka, a spoustu dalších akcí, jo, i s našima DJs.
0: Super. Super, super. A v nejbližší době, kromě té Pecky a FM City Electronic Festu, pardon, čekáte ještě něco?
1: V říjnu bych se měl objevit na oficiální afterparty po Borisi Brejchovi.
0: No tak to je fantazie.
1: Takže to si myslím, že bude takový highlight.
0: To je fantazie. A ta afterparty bude kde?
1: Afterparty bude v klubu Epic Prague.
0: Tak což je asi jako nejmodernější klub v Česku, takže to asi rozumím, že...
1: Sám jsem zvědav.
0: To bude velký. Super, Mišo, děkuju moc za to, že jsi přišel, že jsme tě mohli vyspovídat. Určitě teda připomínám, že tuto sobotu, nepletuli se, tak denní akce v dolní oblasti Vítkovice v pizzerii Pecka, a spolu s Michalem tam bude taky Roman Chmiel. To si myslím, že bude úplně naprostá paráda, takže když tak, má to nějakou událost na Facebooku třeba?
1: Instagram je tím teď docela zahlcen.
0: Jo, dobře.
1: Facebook taky jede.
0: Dobře.
1: Takže určitě je to dohledatelné.
0: Určitě to najdete. No a tebe poprosím, Mišo, nachystej si fidlátka.
1: Ano, super.
0: A těšíme se na tvůj guest mix.
1: Tak jo, díky moc.

0: Puls. Puls. Guest mix.
1: DJ Uvi nám tady servíruje naprosto luxusní hauzíkové letní melodie. My si tady na to obrovsky vibujeme s Nikčou a Nik, já tě vítám u mikrofonu dneska.
2: Přesně tak, krásné tóny tady slyšíme a já ještě jednou zdravím všechny.
1: Jak jsi zahrála dneska?
2: Výborně, výborně. Dneska se mi hrálo hodně dobře, hrála jsem teda trošičku spíš do toho tech hauzu, protože já vždycky hraju podle toho, na co mám náladu. Někdy mám náladu víc na funky, někdy víc na tech house, takže dneska to byl spíš takový tech house.
1: Jasně, za mě naprosto super. A naše přerušení, ač teda musíme vstoupit do toho Juvimu, tak ale je to proto, protože musíme vyhlásit tu slibovanou soutěž o 2 VIP vstupy na legendární festival Máchač, přičemž každý ten vstup má hodnotu, a to se podržte, 3990 korun.
2: Ty jo, a je to tento víkend už.
1: Je to tento víkend, 14. 15. srpna, a ty tam hraješ.
2: Ano, v sobotu, takže pro všechny, kdo mě bude chtít pozdravit, tak v sobotu v 18.45 na Pandaland Stage. Těším se na vás.
1: Výborně. Jinak na Máchač má 3 stage, až do nedělního rána, těšit se můžete na třeba Casablanku, můj velmi oblíbený projekt, vydávající i na Anjuna Beats, kolektiv Turmstrass, Monkey Safari, Konstantin Sibold a mnoho dalších.
2: Já se třeba těším na Marka Reeva.
1: Mark Reeve, ano, ten tam samozřejmě taky bude, techno je zastoupeno, hardstyle je zastoupen, takže je tam toho spousta, prostředí je super, stage jsou vylazené, jak audio, nebo zvukově, tak i vizuálně, takže...
2: A navíc se to může spojit i s koupačkou.
1: Určitě, ano. A právě na to trošku směřuje naše soutěžní otázka, protože ta soutěžní otázka zní, ten festival se, myslím si, už od svého zrodu koná na pláži u Máchova jezera a ta pláž má nějaký název a vy máte dokonce 3 možnosti. Je to za A Klůček, nebo za B Bůček, a nebo za C Potůček. Naše správnou odpověď posílejte na
3: WhatsApp 77 337 1036.
2: Velice těžké. Tak...
1: A vyhlásíme nejlépe 2 výherce, přičemž každý z nich získá teda po 1 VIP vstupence, která zahrnuje přístup do částečně zastřešené VIP zóny s výhledem na beach stage, vlastní toaletu, ne jako pro toho člověka, ale pro tu VIP zónu a VIP bar. Takže ještě jednou, soutěžní otázka. Pláž, na které se koná Máchač festival, se jmenuje za A Klůček, za B Bůček nebo za C Potůček. Ještě jednou připomínám správné odpovědi na
3: WhatsApp 77 337 1036.
1: A správné odpovědi posílejte teď

0: Je to tak, dnešní epizoda byla zasvěcena soutěži o dvě VIP vstupenky na Mácháč Festival. My jsme vám dali trošku času, abyste nám tady naposílali správné odpovědi. Přišla jich hromada, ale bohužel výherci můžou být jenom dva.
1: Ti nejrychlejší.
0: Takže gratulujeme Georgovi z Karlovic v Jeseníkách, protože vyhrál jeden VIP vstup. A gratulujeme Lukášovi, který taky vyhrál jeden VIP vstup. Vstupenky vám přijdou do e-mailu. A ta správná odpověď. Jaká
1: co
0: byla?
1: To bude? Ačko? Jaká byla? Že by Ačko?
0: Že by Ačko, ano, samozřejmě. Mácháč se koná na pláži, která se jmenuje Klůček. A ty správné odpovědi nám dorazily. Překvapivě ani jedna nebyla špatná.
1: To jsme rádi. To by asi něco bylo špatně.
0: To by to Mácháč asi špatně promoval nějak.
1: Přesně tak.
0: Ty se tam těšíš, Niky?
1: Strašně se těším. Teďka jsme to právě spolu celou dobu rozebírali. Ty jsi tam vlastně hrál minulý rok, takže jsi mě trošku do toho zasvětil, jelikož to bude moje premiéra, ať už účastníka, tak i DJ. Mm-hmm. Takže vlastně zítra tam jedem už dopoledne, aby jsme stihli to sluníčko, hezké počasí, i klidnější hudbu a hodně se těším, budeme tam vlastně ve stanu.
0: Super.
1: Takže to bude ze vším všude tento víkend, no.
0: Super, super. Jinak tento víkend se toho děje vícero. Jednak už zmiňovaná akce v pizzerii Pecka Vdovu, kterou má v merku náš host DJ Juvy společně s Romanem Chmielem. Pod mostem, pod Cíkorákem budou naši přátelé z Alliance of ano. Music.
1: Dean Jerin a ještě Durkis.
0: Ano.
1: Takže tam myslím budou hrát... Myslím si, že říkali od 5 od 6 nějak tak, plus minus, až vlastně do 10, že?
0: Já jsem hrál dokonce do půlnoci, tam totiž s tím nočním klidem je to takové prý volnější, takže asi když budou lidi, tak je tady tato možnost. No.
1: Krása. A v pátek je samozřejmě ještě v Doku Aura.
0: A v pátek je v Doku Aura, takže tam jsou taky zajímavá jména jako Jan Blond, Makumba, myslím si, že DJ Lásku jsem tam viděl.
1: Inka. Marianka.
0: Spoustu toho je. No a příští týden musíme zmínit, slíbili jsme to kolegovi Martinovi Grenerovi, protože v Praze na Parníku Tyrš se koná PGM Boat Party, kde budou zástupci jihoamerické scény. Bude tam Eichenbaum z Argentíny, Tonako z Brazílie, DJ Ruby a jako support bude Ascender, což je takový mladý talent český. My jsme ho měli letos na Futureu jako support DJ a zahrál výborný progresiv. Takže bude určitě o co stát. Loď vyráží v 17.00 a ceny se tady teďka dívám. Vstupenky ještě jsou a hned vám i snad řeknu za kolik, za 650 korun. Mhm.
1: A nějaká afterparty, tam je taky napsaná?
0: Afterparty?
1: Pro ty silnější?
0: Tady, pro ty silnější, a popravdě tady, ale afterparty nevidím. Mm-hmm. Takže, píšou afterparty to be announced soon, takže předpokládám, že se ještě objeví na té události možná informace o afterparty. Mm-hmm.
1: No, děje se toho hodně. Mm-hmm. A co ty budeš dělat tento víkend?
0: Já tento víkend jedu do Jeseníku. Já budu odpočívat v horách, přátelé.
1: Možná někdy lepší program.
0: Záleží, no. Jako zrovna třeba po Cíkorách bych se určitě zašel podívat, nebo do té

0: Je to tak, přátelé. Priest, Nicky Barry, Matias Ožana a naši hosté dnes DJ Juvy na Fresh Radio, ale bohužel všechno dobré jednou končí a to se týká i naší dnešní epizody.
1: Taková škoda. Tak dobře jsme se tady vajbili, že jsme vlastně nechtěli Juvymu do toho ani vstupovat našima novinkama, takže to necháme na příště.
0: Jo, takže novinky, které už možná novinky úplně nebudou, tak si dáme za dva týdny. A Juvy, díky za tvůj set, bylo to fakt moc dobré dneska.
2: Já děkuju vám, že jste mě pozvali vám do rádia. A určitě bych se tady někde ještě chtěl ocitnout.
0: Jo, já si myslím, že je to úplně jasná věc.
1: Teď jsem to chtěla říct, že určitě tě znova pozveme, protože pro mě to mělo tak uklidňující energii ten set, že bych si to dala znova ještě.
0: Výborné, opravdu výborné. Děkujeme za rozhovor, děkujeme vám, že jste poslouchali, že jste soutěžili o VIP vstupenky na Mácháč, které nalezli své šťastné majitele, a slyšíme se zase za dva týdny, což činí 27.8.
1: Budeme se těšit.
0: Mějte se krásně, loučí se s vámi Priest,
1: Nicky Bunny
2: a Juvy.
0: A to je Juvy.
1: Juvy, a my
0: já
1: celou dobu Juvy.
0: Já to celou dobu říkám
2: Juvy,
0: špatně.
2: Juvy,
0: O můj bože. No tak teda pásek na závěr.
1: Tak příště, až ti budeme
2: příště
1: až dva,
2: přijde Juvy.
1: Tak příště přijde Juvy.
0: Jo, a bude to úplně někdo jiný než Juvy.
1: Ano.
0: Mějte se krásně, buďte zdraví.
1: Mějte
0: užijte
1: se.
0: Si víkend.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah! Ho! Yeah! Ho!

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

svítit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

Every time. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk

0: procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Take me.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
6: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: jídel už tam nebyli.
1: Na večer,
0: vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, sr na váš bis, srdce.